nádhernou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme pondělí 11. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Svatava. V tento den v roce 1932 se narodil český zpěvák a herec Josef Zíma. Bohužel nás loni opustil. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka a moderátorka Zuzana Bubílková, její 74. 54. slaví český atlet, desetibojař a trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák. 54. má taky český režisér, scénárista Jiří Vejdělek a 44. česká zpěvačka Iva Frýlingová. Tak blahopřejeme a teď už si opět jdeme hrát. Hezky česky.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená až oblačná, na východě území se místy objevují přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Se začátkem nového týdne bude obloha zatažená až oblačná, místy se objeví přehánky a k večeru můžeme čekat také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
8: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
7: A co by nám mohlo ulehčit?
8: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
7: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Všechny vás zdravím, přeji pohodovou noc. A pojďme se ještě taky podívat do minulosti s datem 11. května roku 2026. Začneme rokem, kdy klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou trasu. Červená značka spojila Štěchovice a Svatojánské proudy. A představte si, že to se psal rok 1889, takže už je to 137 let. Víte, kdy byla otevřena fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze? No, taky pěkně dávno, v roce 1902. A ještě jedna otázka. Kdy si myslíte, že automobilka Ferrari představila svůj první vůz? Hm? Je to o 79 let nazpět, to se psal 11. květen roku 1947. Tolik tedy zpátky do minulosti a teď se vracíme zase k českým písničkám, tak si užívejte pohodové písničky pro vás v tuto chvíli a Vlasta Suk vás všechny zdraví.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je pondělí 11. května, svátek slaví svatová a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na úterý. Ministr obrany Jaromír Zuna bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti na šéfa armády po Karlu Řehkovi jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Začíná osvětová kampaň Týden rané péče. Cílem je připomenout veřejnosti i odborníkům, jak zásadní je včasná podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen zdravotními komplikacemi nebo postižením. Startuje 8měsíční oprava mostu, který je v Liberci v Londýnské ulici u hranice města se stráží nad Nisou. Uzavřený zůstane do konce roku. A v moravskoslezské nemocnici v Třinci proběhne den prevence mozkové mrtvice. Nabídne několik vyšetření, jako třeba EKG vyšetření, měření krevního tlaku a tepu, vyšetření hladiny cukru a cholesterolu nebo instruktáž rehabilitace. Akce potrvá do 3 hodin. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
6: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
5: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.

0: Dobré ráno, hezký den. I dnes, tedy 11. května, jste si po ránu pustili Blaník. A to jste udělali dobře. Hrát si budeme třeba skvělou Helenu Vondráčkovou. Sladké mámení, chvíle závratí. S písničkou i Josef Laufer. A nebo Svaz český bohémů a bohnoutí. Rádio Blaník hraje 27. rokem hezky česky a mezi 5. a 6. i dnes pro vás českou písničkou vstávejte, buďte s námi.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes bude většinou zataženo až oblačno, zpočátku zejména v Čechách, během dne na většině území s deštěm nebo přehaňkami. Teploty 17 až 21 stupňů, tolik o počasí, ale není to úplně vše o počasí.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Jaký bude začátek týdne a co zmrzlí muži přijdou nebo nepřijdou, to vám prozradí za chvíli meteorolog Martin Laco. Já tedy Martin Císař popřeji hlavně hezké ráno.

0: Pohodovou písničkou do nového dne to byla skupina Lucie a Marie, za chvíli Josef Laufer, také Black Milk, anebo Já nesnídám sám skupiny Katapult. V tuhle chvíli ale...
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Informace o počasí a meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno přeji. Jaké počasí přinese dnešní den a dny další? Přijdou zmrzlí muži?
2: Čekáme hodně oblačnosti a postupně bude i deštivo. Zpočátku bude pršet hlavně v Čechách, během dne postupně na většině území a hlavně odpoledne a večer se místy vyskytnou i bouřky. Později večer začnou srážky pravděpodobně ubývat a v Krušných horách mohou být přibližně nad 1000 metrů sněhové. A ještě dodám teploty na nejvyšší denní od 17 do 21, na krajním západě Čech jen kolem 15. No a v úterý bude taky pokračovat hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosť proměnlivá, už jenom místy s přehánkami v polohách a nad 800 metrů na severozápadě ráno nad 600 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty v úterý od 5 do 1 stupně, přízemní mrazíky na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 7, no a nejvyšší denní od 8 do 12 na jižní Moravě až 14, takže docela citelné ochlazení, no a pak ve středu už míň oblačnosti, polojasno, výherné přechodně oblačno, na horách místy jinde jen výjimečné přehánky, nad 800 metrů budou zpočátku sněhové, nejnižší noční plus 3 až minus 1 a nejvyšší denní od 13 do 17 stupňů Celsia.
0: A ten poslední zmrzlý muž, to je Bonifác ve čtvrtek, taky ještě zima, chladno.
2: Ve čtvrtek jako už to ráno by mělo být bez mrazu, jenom přízemní mrazíky, nejnižší noční od 8 do 4 stupňů a nejvyšší denní od 14 do 18 stupňů Celsia.
0: Martine, řekněte mi jednu věc, jak je to možné, že ty zmrzlí muži vždycky takhle zafungují? Každý rok prakticky vždycky nějaké ty mrazy přízemní přijdou.
2: No, ono je to spíš možná pocit těch posledních roků, i když je to možná taková ta, jak se říká v počasí, v meteorologii ta singularita, jak bývají ty Vánoce, tak i ty ledoví muži, je to tak vysledovaný, že dost často ještě bývají ty vpády toho chladného vzduchu takhle na jaře. Byly roky zase pár let zpátky, kolem toho roku 2018-2019, kdy bylo zase už hodně teplo i v květnu, takže je to asi rok od roku nebo období, ale zase je pravda, že posledních 5-6 let ty jara bývají docela chladná, takže i vlastně ty ledoví muži vycházejí.
0: Dobře, Martin Laco, děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji krásné ráno, mějte se hezky.
2: Taky děkuji, vy si taky mějte hezky, naslyšenou.
3: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Pěkné ráno, pohodový den, svata vám, všechno nejlepší k svátku a za chvíli tu budou třeba slza. Chci dál spát, spolu se přelipat, za moudrost bláznice ticho žvát. A v české hodince i Lucie Vondráčková.
1: Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš vzát.
0: Dobré ráno s námi, dál si budeme hrát hezky česky, za chvíli zprávy a krátké informace o počasí. Tak ať se daří a mějte skvělé pondělí.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Dobrý den. Ve studiu vítám Lenku Sovovou, programovou ředitelku největší mentoringové akce pro HR v České republice s názvem HR Brains. Dobrý den, Lenko.
7: Dobrý den.
6: Pro koho je akce určená?
7: Tak je to primárně pro všechny lidi v HR, to znamená lidi, kteří nějakým způsobem řeší péči o zaměstnance, většinou se k nám sjíždějí z celé České republiky.
8: Co si lidé vlastně z konference reálně odnesou?
7: Máme tam přes 20 mentoringových stolů s těmi nejlepšími lidmi v oblasti péče o zaměstnance a každý si tam může vlastně nadizajnovat podle sebe to, co by tam chtěl s námi zažít ten den. Takže primárně si myslím, že si odnesou to, že budou mít nějakou novou dovednost, kterou si tam osvojí a budou si o ní moc povídat s těmi dalšími lidmi u stolu. A zároveň si odnesou ještě data od nás a od Ipsosu, který tam bude s námi, takže budou odcházet s tím, jak argumentovat svému vedení a zároveň s tím, jak ty věci zavádět díky těm mentoringům.
6: Ta akce se uskuteční 12. října, ale proč by si lidé měli koupit vstupenky už teď?
7: My ty vstupenky prodáváme v různých vlnách a vlastně na to, i v jaké vlně si tu vstupenku koupíte, je navázané to, kdy si budete moc registrovat ty stoly. Snažíme se, aby to nebylo přeplněné, tak proto si myslím, že je dobré to řešit co nejdříve, abyste si zajistili to místo u toho stolu, který právě vy chcete.
6: Tak já vám děkuji, že jste dorazila, ať se akce vydaří a nashledanou.
7: Moc děkuji za pozvání a těším se na viděnou třeba na naší akci.
6: A já ještě doplním, že veškeré další informace se dočtete na adrese hrbrains.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
18: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
19: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
20: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
21: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
22: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
23: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
24: Zprávy. Rádio
25: Blaník. Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Vláda na dnešním zasedání projedná zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmyslu měl fungovat od příštího roku. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by mohl důchodový systém na konci roku skončit přebytkem kolem 20 miliard korun. Stavební sezóna se rozjela naplno a i přes dražší materiál a delší čekací doby se českému stavebnictví daří. Výstavba podle statistiků v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 3,5%. Děčín po prázdninách otevře nový azylový dům v Benešovské ulici. Součástí bude i noclehárna s kapacitou 10 takzvaných teplých židlí. Tolik první dnešní souhrn zpráv a tady je ještě informace o počasí. Začátek nového týdne přinese hodně oblačnosti a na většině území také přehánky. Později odpoledne se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes budou příjemné, v maximech naměříme 17 až 22 stupňů, na západě a na horách kolem 15, navíc na východě země bude větrno. Tolik o počasí a pohodové pondělí přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Slunečné ráno, krásný den, posloucháte Rádio Blaníka, s vámi je Martin. Tohle hodinka, kdy si hrajeme jenom hezky česky, za chvíli skončí a přijde kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, dnešní dobré ráno. V 9 hodin tu bude tajemný rok, ano, tak jako každý všední den. A v tajemném roce to bude i s jednou nápovědou v tuhle chvíli. Tak tipněte si, Martin Lučinský a jedna zlatá éra českého hokeje. V kterém roce tohle mohlo přijít?
1: Nepopsatelný, nemůžu moje pocity popsat, je to strašná náhra, protože ta sezóna byla strašně těžká pro mě. Montrealu a přijel jsem sem, sežel jsem vynikající parta, vyhráli jsme titul mistra světa. Vlastně po roce v Nagánu, znovu velký úspěch pro český hokej, vynikající, jo, tomu slovo.
0: Po roce v Nagánu, to je obrovská nápověda. Možná už víte, možná ne, ale v každém případě více se dozvíte dnes po 9. hodině, kdy přijde tajemný rok Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a já jsem zvědav, do jakého roku se tentokrát vypravíme. Z něj také písničky a také třeba ukázky z filmu a tak dále. A především vaše tipy, protože vy se budete opět moci zapojit a tipnout si, z jakého roku je to tentokrát. Já vám popřeji krásné ráno při pondělku, ať se všechno daří a těším se zítra opět udere. Páté tady u nás na Blaníku s českou písničkou. Mějte se skvěle. Ahoj.
2: Jedinečné a vyprodané.
3: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
2: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
3: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
2: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Není nutno Jaroslavu Hlíř a Zdeněk Svirák na Blaníku. Nebude smutno, nebojte, a o to se postarají už v té příští hodině třeba Michal David. Ještě jednoho Michala pro vás budeme mít. Jak celá země vstá. A bude i Tereza Kendlová. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5.54, pondělí 11. května. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Křížovky si koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnékřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.

0: Jilly Lenau, největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau, paruky pro všechny. www.jillylenau.cz Psáno Jilly Lenau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak...
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, postupně budou srážky ustávat a nejvyšší odpolední teploty se nám dostanou mezi 18 až 22 stupňů. Sem tam zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí až 55 km v hodině.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Stavební sezóna se naplno rozjíždí. Luhačovice zahájili lázeňskou sezónu. Řidičům se uzavřel most z Liberce do Stráže nad Nisou.
12: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Start stavební sezóny provází dražší materiály i čekání. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy, například fasádní polystyren zdražil o 65% a čeká se na něj 2 týdny. Přesto ale česká stavební produkce stoupá. Rekordní je výstavba nových bytů a významně roste i počet vydaných stavebních povolení. V Luhačovicích začala už 125. lázeňská sezóna. Slavnostně ji zahájil tradiční festival otevírání pramenů, který během prodlouženého víkendu přilákal na 20 000 lidí z celé republiky. Hlavním bodem programu byl včerejší průvod, během kterého se světil i nejznámější pramen Vincentka. Brněnská muzejní noc se pomalu blíží, připadá na sobotu 16. května a letos nabídne spoustu možností, kam vyrazit. Víc k 22. ročníku prozradí už z Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.
13: Novinkou je pisárecká vila Vital, která nabídne komentované prohlídky. Ve vile Lefbér se podíváte na půdu, pod historické krovy vás pustí i u svatého Jakuba. Diecézní muzeum zve na věže Petrova a Český rozhlas Brno mimořádně zpřístupní svou střechu.
12: A většina zapojených míst nabízí vstup zdarma nebo za snížené vstupné. Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou potrvá do Vánoc. Rekonstrukce 30-metrového mostu přes Lužickou Nisu si vyžádá necelých 30 milionů korun. Řidičům radnice doporučuje po dobu omezení zvolit objízdnou trasu přes ulici Generála Svobody v liberecké části Nové Pavlovice. Tolik první dnešní zprávy a na Blaníku startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník
6: s Petrem Svíbou.
15: Tak dobré ráno, já bych navázal na poslední dvě písničky té minulé hodiny. Tak jsme se tu všichni sešli, zpívali Vohnouti v písničce Svaz českých bohémů a není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí být i smutno, to zpíval potom Jarda Uhlíř. Tak smutno nebude a scházet se budeme postupně, jak se vy budete probouzet. Před námi po dlouhé době plnohodnotný pracovní týden, ale uděláme si jej pohodový i se vstupenkami na konopiště, které můžete ode dneška vyhrávat ve vysílání, a taky s účtenkami, které vám budeme proplácet, a taky s dobrými zprávami, jak jinak. A na ty čekáme zase od vás na čísle 600 318 118. Pište si je tam, pište nám je tam SMSkami. A teď jeden z těch, které na tom Blanickém konopišti uslyšíte. Tady je Michal David. Je 6.

0: What's up, Fornon Blondes na Blaníku. Už je to dlouho, co jsme vám proplatili nějakou tu účtenku. Celé 3 dny. Tak po tom 3denním víkendu nás po dlouhé době čeká zase 5denní pracovní týden a to znamená taky 5 vašich účtenek, které se pokusíme proplatit.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale tady potřebujeme součinnost i z vaší strany. Nejdříve nám do SMSky napsat, co chcete proplatit společně s částkou, vaším celým jménem a odkud jste, tam stačí jenom název obce. Tu SMSku pošlete na číslo 600 318 118. A potom je potřeba poslouchat a vzít telefon, pokud vám po 7. hodině zavoláme. Jako to minulý týden ve čtvrtek udělal Karel ze Žatce. Teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Tak, byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
3: Paráda.
0: Tak, téměř 3000 posíláme do Žatce.
3: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. No a Karlovi jsme v ten čtvrtek proplatili houpací křeslo pro manželku. Takže ve čtvrtek to byly necelé 3000, kolik to bude dneska, to uvidíme a uslyšíme zhruba za hodinu. Teď je 6 hodin a 8 minut a já už koukám, jak celá země vstává. Tak dobré ráno, tady je Michal Tučný.

0: Tak to byl Michal Tučný. Na Blaníku koukáme, jak celá země vstává jednak očním kontaktem z okna, kdy je jasné, že se ulice začínají probouzet, ale taky tím, že už posíláte účtenky, tak nám přihoďte i nějakou tu dobrou zprávu. A my vám na oplátku naservírujeme informace o tom, jak bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemný start do nového týdne a jak bude vypadat ohledně počasí, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno ještě jednou, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Tak aktuálně máme zataženo až oblačno, hlavně v západní polovině Čech na některých místech prší. Teploty vzduchu jsou nejčastěji od 6 do 11 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska je ale v důsledku silnějšího větru výrazně teplej, i kolem 14 nebo 15 stupňů. Například ve Strážnici mají dokonce 17 stupňů Celsia. Naproti tomu v Orlickém Záhoří se teplota drží zatím jen slabě nad nulou.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Převažovat bude velká oblačnost, postupně srážek bude přibývat, vyskytnou se na většině území, zejména odpoledne a večer se místy objeví i bouřky, a to zejména ve východní polovině území, mohou být silnější, tam doprovázené lokálně přívalovými srážkami. Srážky až později večer v Čechách začnou ubývat.
2: Ještě nám prozraďte, jak bude vypadat zbytek toho pracovního týdne.
3: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho, denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přeháňky nebo déšť.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak tolik Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Ať je z dnešního dne diamant, nezávisle na předpovědi počasí, a diamanty Terezy Kendlové posílám právě teď. Na Blaníku.
4: Tak když spolu spím,

0: Young Me Knowing You a Abba na Blaníku. Pokusili jste se o víkendu o nemožné? No a jak to dopadlo? Že už všechno bylo překonáno, tak tomu nevěřte. Člověk si může vymyslet vlastní disciplínu, ve které potom bude excelovat. Třeba německý student zvládl něco neuvěřitelného, složil Rubikovu kostku při seskoku z letadla během volného pádu. Celé to proběhlo ve výšce nad Jihoafrickou republikou během pádu rychlostí přes 160 km v hodině. Slyšíte dobře. A na to složení potřeboval něco málo přes 23 sekund, čímž překonal předchozí rekord, čas, za který to většinou člověk nedá ani na zemi. Takže vám přeju dneska hodně rekordů, ať už si vymyslíte jakýkoliv obor, za chvíli krátké zprávy a za 8 minut bude 6:30. Rádio
1: Blaník. Čeština je krásná,
2: ale taky dost těžká
1: a někdy trochu matoucí.
2: Proč je něco na cimpr-campr?
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
2: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
2: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympiaplzeň.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
12: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
12: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovy sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www

0: Kolenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
1: A co by nám mohlo ulehčit?
2: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
1: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Ministr obrany Jaromír Zuna bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku a na penze náročných profesí. Téměř polovina českých dětí do 5 let tráví u obrazovky, mobilu nebo tabletu každý den víc než hodinu. Mladiství podle průzkumu v online světě tráví okolo 4 hodin denně. Evakuace lodí s Hantavirem bude dnes pokračovat. Kontrolou má dnes projít dalších 30 cestujících. Loď zatím opustila necelá 100 lidí, z toho nakažený byl 1. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno vám s Adélkou přejeme. Dneska máme pondělí 11. května leta páně 2026. Před námi plnohodnotný pracovní týden, teda po dlouhé době. Svatavy mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A kdo v tomto týdnu v hudebním světě bude slavit narozeniny nebo na koho se bude vzpomínat, tak o tom už za chvíli. Za minutu bude 6:30.

0: Elána vymyslená na Blaníku a teď už jenom samá fakta. Tady je Daniel Rumpíga, slavné tváře z kalendáře.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásné pondělí a také dnes přicházíme s přehledem toho, co si připomínáme tento týden. Pojďme na to. Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na fenomenálního skladatele a zpěváka Petra Habku. Došel by se 82 let.
3: Ty jsi má levandulová.
2: Pátek oslaví své 68. narozeniny Vít Sázavský ze skupiny Neřeš a 40 let bude v pátek písničkáři a herci Tomáši Klusovi.
4: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
2: A já vám už nyní můžu prozradit, že s Tomášem a jeho písničkami strávíme celý nadcházející víkend. Své 73. narozeniny pak v pátek oslaví legendární Mike Oldfield. V sobotu bude 81 let zpěvákovi Láďovi Karndlovi. A 73 let by se v sobotu dožil zpěvák a bubeník Víťa Vávra. No a ještě jedno výročí. V neděli bude 77 let jedinečnému zpěvákovi, tanečníkovi, herci a hudebníkovi Jiřímu Kornovi.
5: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
2: S Jiřím to samozřejmě oslavíme i dodatečně 30. května na našem konopišti, kde úplně poprvé na našich narozeninách vystoupí a moc se na to těšíme. Vše nejlepší pak v neděli popřejeme i Pavlu Horňákovi. Idol žen a dívek let 80. oslaví své 58. narozeniny. Neuvěřitelné, jak to letí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše. Přeji vám krásný den a hodně důvodu k dobré náladě. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. Když jsme u té hudby, tak tady máme ještě jedno kulaté výročí. Přesně před 80 lety byl založen festival Pražské jaro. Jaké jaro nás čeká dneska za okny, tak to se dozvíme zase za pár minut. Teď už Rednex a Wish You Were Here. Na Blaníku 3 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

0: je to paráda, Karel Zich na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak po víkendu, kdy teploty stoupaly až k 25 stupňům, přijde asi pořádný zlom. Meteorologové varují, že ode dneška dorazí výrazné ochlazení a ranní mrazíky a přesně to sedí na starou pranostiku o Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi, takzvaných ledových mužích. Dneska je teda teprve Svatava, tak jak to bude na Svatavu?
3: Dnes nás čeká už takový chladnější den. Teploty vystoupají na 17 až 22 na západě Čech, nepřesáhnou teploty 16 stupňů Celsia a na horách bude okolo 12. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet to, že bude na většině území oblačno až zataženo s místními přehánkami nebo s deštěm. Postupně srážky budou na většině území a zejména odpoledne a k večeru se můžou objevit dokonce i bouřky.
0: Tak ochlazení sice dorazilo, ale my tady od samotného brzkého rána, i když ono je pořád ještě brzké ráno, větráme, protože se nám tady nějak udělalo horko přes noc. Nevím, jak to tady.
3: Ano, tady
0: chodí.
3: To vždycky vytopí ta technika, tak my se tady ráno vyvětráme.
0: Ještě jsme to okno nezavřeli. A za chvíli se podíváme na vaše dobré zprávy. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
16: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
17: Tak děti, pojďte domů!
18: Ale my jsme doma tady!
19: A je nám tu dobře!
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na Dech.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení, do druhého dne od objednání. Planého.

0: To nebyla aktuální zpráva z fotbalu, to byla písnička od Kabátů. Pohoda!
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A teď už k těm dobrým zprávám. Jednu bych tady měl. Když se slaví narozeniny, tak mají přijít dárky a ve Dvoře Králové si nadělili opravdu pořádný, protože zoologická zahrada Dvůr Králové slaví 80 let od založení. A při té příležitosti se tam vzpomínalo taky na legendárního Josefa Wagnera, muže, který ze zoo udělal světově známé safari. A podle pamětníka Pavla Holejšovského by měl dnes zakladatel největší radost hlavně z chovu okapy. To je takové to zvíře mezi zebrou a žirafou a z nosorožců. A ještě ten dárek k oslavám. Navíc zahrada oficiálně zahájila projekt Safari Jih, díky kterému se areál zase rozšíří. Tak to je dobrá zpráva ode mě a teď dobrá zpráva od vás. Třebímě.
3: Napsala nám třeba Marcela z Pcher u Kladna. Dobré ráno, Blaničku, největší radost nám udělala naše dcera Marcelka. Po 4 letech si koupila své vlastní bydlení a tak se stěhuje do svého. Je to pro nás s manželem velká radost a pro ní také, protože už nemusí být v pronajatém bytě.
0: Děkujeme a zdravíme Marcelku.
3: Já přidám jednu anonymní zprávu. Dobré ráno. Včera jsem k svátku od vnuka, který má 7 let, dostala vějíř Rádia Blaník.
0: Je fakt?
3: To je hezký.
0: Já jsem do teď ani nevěděl, že máme vějíř.
3: Taky ne, ale tak očividně.
0: Se podívejte do našeho e-shopu radioblaník.cz, možná ho tam taky najdete. My čekáme i na vaše dobré zprávy na 603-118-118. Proč? No protože když se o ně podělíte, budete z nich mít ještě větší radost. A taky je tady ještě jedna záležitost a tady se vrátím k tomu našemu e-shopu, protože v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince zase někoho z vás odměníme balíčkem právě z našeho blanického e-shopu. Tak pište, tohle už je Harpo a Movie Star na Blaníku 651.

0: Harpo a Movie Star na Blaníku chvilku před 7 hodinou. Už pro vás chystáme tu další ranní 60-minutovku. A co v ní? No i v ní se bude hrát a bude se hrát hezky česky a postarají se o to Krištof. Sundej šaty, já si schodím frak. Karel Gott. A taky Jeleni. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku i po 7. je 6.54, pondělí 11. května. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť. Receptura. A moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
4: Se špenátem.
5: Se zelím.
4: Se špenátem.
5: Se zelím.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
6: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
6: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

0: počasí.
1: Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 18 až 22 stupňů, ale postupně se bude ochlazovat a foukat bude také silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Kladně ve Fibichově ulici mezi křižovatkami ke stadionu a doktora Jiroutka. Probíhají tam stavební práce a silnice zůstane zavřená do 15. května. Tyto opravy výrazně blokují provoz v Kladně. Na Berounsku v Hořovicích v ulici k nemocnici na kruhovém objezdu se také staví. Tady je provoz omezený. Práce potrvají do konce června. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Změny v důchodech přijdou státní kasu draho. Rozhodčí se vyjádří k Edenu. V jeho českých rybnících chybí voda. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku až 20 miliard. Ministr práce Aleš Juchelka ale připravuje změny, které podle opozice můžou systém vrátit do mínusu. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze nebo navyšováním důchodů pracujících seniorů. Ministr pro sport Boris Šťastný bude řešit sobotní výtržnosti při derby Slávie se Spartou v pražském Edenu. Vyjádří se má i komise rozhodčích. Předseda fotbalové asociace David Trunda navrhuje změnu legislativy, aby se v budoucnu podobným incidentům zamezilo.
3: Třeba se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadiony, podívat se na lepší identifikaci návštěvníků osob, využít moderní technologie a podívat se možná i na jednotný postup při organizaci rizikových utkání.
2: Událost vedle policie teď vyšetřuje i disciplinární komise. Verdikt vynese zítra. Sucho a nedostatek vody je jasně vidět i na Třeboňsku. Tamní rybníky bývají na jaře plné, což teď ale neplatí. Chybí v nich přes 20% vody a každé 3 dny klesne hladina o další centimetr. To může mít vliv nejen na rybolov, ale i na rekreaci. A ještě hůř může být s příchodem léta. Letos se v plné síle naplní pranostika o ledových mužích. Začátek nového týdne přinese citelné ochlazení a do středních poloh se přechodně vrátí i sněhové vločky. Počítat musíme také s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje naše ranní dvojka Petr a Adel.
4: Tak ti dobráci z Edenu teď možná dostanou od ministra pro sport za trest běhání do schodu.
2: Jo.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Přijďte zdravé, říkal pan ministr. Tak pojďme otevřít teda tu další ranní hodinku. Je tady 7. hodina, pondělí 11. května a po třídenní pauze se vracíme k účtenkám. Máš radost, Adel?
6: No já mám hroznou radost, já to zbožňu.
4: No a to znamená, nezapomněli na nás posluchači během těch 3 dnů?
6: Nezapomněli, píšou SMSky.
4: A my za chvíli jednu z nich vybereme a já na to číslo zavolám a zkusíme proplatit teda další účtenku. Hodně štěstí. Teď Krištof, dobré ráno.

0: Svět má ty chvíle rád a Karel Gott na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Vždycky se na tuhle tu chvíli těšíme. A teď po třídenní pauze obzvlášť. Hlavně Adelka se nemůže dočkat, protože bude za chvíli vybírat SMS-ku, možná už ji má vybranou a za chvíli mi dá vědět, komu mám dneska zavolat. Ale pojďme si zrekapitulovat ten minulý týden, který byl teda o něco kratší, co všechno jsme proplatili.
3: V úterý jsme stihli proplatit tábor pro syna, ve středu dentální hygienu, ve čtvrtek vyúčtování za vodu. No a
0: V pátek bylo volno.
3: Já jsem vynechala nějaký den, takže ve čtvrtek to bylo ještě zahradní křeslo každopádně.
0: No, houpací.
3: Ano.
0: Ano, ano, pro manželku, to už jsem dneska jednou zmiňoval. No výborně, víme, co to bude dneska?
3: Já už to vím.
0: Ty už to víš, já to budu vědět, co by dub, jenom co ty jedničky a nuly doletí, už to vidím taky. A už vidím i telefonní číslo, na které mám dneska zavolat, tak já to vyzkouším. Takže pokud jste poslali soutěžní SMSku s účtenkou, podívejte se na telefon, možná si za chvíli. Já nevím, rozbliká, rozsvítí, rozezvoní, nevím, co s ním máte. Pojďme na to. Tak máme vytočeno. Pozor, prosím vás, teď nevolejte vy. Se dívám, jak se nám snaží někdo dovolat. Teď voláme my.
4: No, prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adela Zahradničková. Je tam Jitka?
4: Ano, dobré ráno.
0: Jitka z Čisté?
4: Ano, u telefonu.
0: Že se ptám, kde je Čistá?
4: U Mladé Boleslavy směrem jakoby na Bílou pod Bezdězem, směrem na Máchovo jezero.
0: Jo, jo, a vy teď z té Čisté někam jedete?
4: Ano, jsem akorát na cestě do práce.
0: Výborně, ale máte u toho opuštěný Blaník, je to tak?
4: Mám.
0: Tak Adelka nám ještě prozradí, co to máme dneska proplácet.
3: Dnes bychom měli proplatit školné v základní umělecké škole pro dcery. Starší se učí na klavír a mladší na kytaru za 3800 korun.
0: Sedí to?
4: Ano,
0: Jitko?
4: přesně tak, no.
0: Jak to holkám jde?
4: Jo, skvělý, jde jim to dobře.
0: Jo, už zvládnou stánky na klavír, teda na kytaru.
4: No, ta mladší ještě úplně ne, ale ta starší, ta už hraje další dobu, tak to už jako hraje hezky a už měla i koncert menší ve škole, takže
0: no,
4: to je moc
0: výborně, hezký. Výborně. No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
4: Karel Gott.
0: Je to tak. Takže tu Zušku máte v Čisté zadarmo.
4: Děkuji.
0: Jitko, šťastnou cestu do práce a pozdravujte holky a zůstaňte nám na lince. Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku. Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

0: Tak Scatman John už je rozmluvený, to byl Scatman na Blaníku, před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne, a to Jitce. No tak abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
1: Karel Gott.
0: Je to tak. Takže tu Zušku máte v čisté zadarmo.
1: Děkuju.
0: 3800 korun posíláme do čisté u Mladé Boleslavy. Kolik peněz pošleme vám, tak to nám nejdříve musíte dát vědět, takže to napíšete do SMSky, přidáte jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 63118. Zítra po 7. zase proplácíme účtenky.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. No a teď se dozvíte, jak bude dneska, nejenom dneska, ale i v tomto týdnu.
3: Dnes nás čeká den, kdy bude oblačno až zataženo. Zpočátku počítejte s přehánkami nebo s deštěm. Postupně se ty srážky rozšíří na většinu území a můžou se přidat i bouřky, hlavně k večeru. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech bude okolo 16 a na horách teploty nepřesáhnou 12 stupňů Celsia. Jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus 1 denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přehánky nebo déšť.
0: Říká Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu, tak pozor, na 3 zmrzlé letos dostojí svému jménu a své pověsti. Teď už Meky Žbírka, Marika Gombitová a v Slepých uličkách na Blaníku bylo 7:15.

Jelena všude zdejší na Blaníku. Blíží se doba dovolených a pokud byste si letos jako svou prázdninovou destinaci zvolili Itálii a vyrazili tam i se svým mazlíčkem, tak pozor, čeká vás jedna novinka, respektive na některých místech novinka. V Itálii se venčení psů pořádně zpřísňuje. Třeba v Livornu budou muset lidé po svých psech nejenom uklízet, ale nově i oplachovat chodník vodou. Každý pejskař tak bude muset nosit láhev nebo rozprašovač a po psovi očistit třeba dlažbu, lavičky nebo dokonce kola aut. Psi navíc nesmí močit u vchodu do domu, obchodu anebo kanceláří. A důvodem jsou stížnosti na západ a nepořádek, hlavně v teplejších měsících. A pozor, kdo pravidla poruší, může zaplatit pokutu až 500 eur, tedy zhruba nějakých 12 000 korun. Takže nová vyhláška začne platit od 20. května a potrvá přes celé léto. Někdo to asi myslel dobře, ale jak to vysvětlit tomu psovi? A kolikrát ještě horší to teda vysvětlit páničkovi. Za chvíli krátké zprávy, teď je 7:23.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
4: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
1: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.

0: Landa,
1: Mira,
0: Rybičky,
1: Migové,
0: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
0: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa,
1: Harley,
0: Tomáš Klus,
1: Single X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
0: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
0: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Blaník za volantem.
7: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na příjezdu do Prahy, jak zjistila Zuzka z dopravního centra ŘSD.
8: Po pojíždět okolo 15 minut budete v menší koloně na dálnici D10 při příjezdu do metropole u Brandýsa nad Labem mezi 17. až 12. kilometrem. A brzdí nám z důvodu prací také provoz na dálnici D7 při výjezdu z Prahy u letiště Ruzině. Zdržení okolo 10 minut.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
0: Aktuální přehled každý den.
6: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Prezident Petr Pavel dopoledne přijme 6 členů Kongresu USA. Debatovat budou o bezpečnostní situaci v Evropě. Dodávky děl Cezar, které měla armáda přebírat od dubna, mají zpoždění a neví se, kdy vojáci novou techniku získají. Aplikace Záchranka v Libereckém kraji rozšířila funkce. Stisknutím jediného tlačítka je teď možné automaticky přivolat i horskou nebo vodní záchrannou službu. A radnice v Prostějově zahájila rekonstrukci 60 autobusových čekáren ve městě. Za renovaci město zaplatí zhruba 600 tisíc korun. Tolik stručný přehled a teď zpátky k písničkám.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
10: A nejenom k písničkám, v pátek začíná hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku a jak to bude s tím českým nároďákem, tak to si řekneme už za chvíli. Teď Lucie a Amerika v půl osmé.

0: Lucie a Marika na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a teď ten hokej. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán z posledních let Roman Červenka. Ve výběru je taky jeho spoluhráč týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák. Do Švýcarska se chystá i další útočník Matěj Blimel z Bostonu. A naopak chybět bude opravdu Pasta, který už před týdnem řekl, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou, a včera to potvrdil i generální manažer české reprezentace Jirka Šlégr.
3: Jak jsem ho nakontaktoval bezprostředně po tom, co Boston Bruins vypadli, měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Pak samozřejmě David se vyjádřil do amerických médií. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošním mistrovství světa nepřijede.
0: No, takže Pasta nebude, ale na mistrovství světa ve Švýcarsku, které začíná už pátek, bude pro změnu 8 nováčků. A ten výběr prý nebyl podle kouče Raděma Roulíka jednoduchý.
4: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A to kritérium jednoznačně zvládat gustavsky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslavská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti, bude to strašně náročný.
0: Tak v pátek to začne a budeme vás samozřejmě pravidelně informovat a doufejme, že světový hokej bude klidnější než pražský fotbal a že bude spousta důvodů k pousmání.

0: Wrecking Ball a Miley Cyrus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Pojďme na dobré zprávy, máme tam nějakou odem.
2: Máme, napsala nám třeba Drahuše. Dobrý den, v sobotu mě potěšilo, že jsem mohla strávit celý den na rybách se svými třemi vnoučaty, byl to nádherný den.
0: No to určitě, jaké jsou vaše dobré zprávy, co vás potěšilo v poslední době? Napište nám to na 6318. V pátek se bude zase odměňovat, máme pro vás skvělý balíček z našeho e-shopu. Teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude o něco chladnější než ty předchozí. Teploty budou 17 až 22, na západě bude okolo 16. Nicméně tu pocitovou teplotu bude srážet oblačná až zatažená obloha. Místy se teď po ránu objevují výjimečně přehánky s deštěm. Nicméně během dne jich bude přibývat a k večeru se můžou objevit i bouřky.
0: No a pokud hledáte dovolenou na poslední chvíli, tak využijte nabídky Last Minute Léto od Blue Style. Super ceny, široký výběr osobně prověřených hotelů, odlety z Prahy, Brna, Ostravy, nově i z Pardubic několikrát denně. A na dovolenou můžete odletět už v květnu, třeba do Turecka. Zima vám nebude, teploměry tam ukazují až 29 stupňů. Turecká riviéra s dlouhými písečnými plážemi a teplým mořem patří mezi nejoblíbenější destinace v Evropě. Turecko je synonymem pro nadstandardní služby. Hotely zde posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň. Lahodné a rozmanité jídlo, nápoje i veškerý servis k dispozici. Mnohdy po celý den, více na bluestyle.cz.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
6: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
5: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Už

0: Když něco, tak Allegro. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Tak po schodoch a banket na Blaníku v dnešním dobrém ráno, a jestli to bude po schodoch i tento týden v odpoledním vysílání, až se vydáte na výlet s Mirkem Táborským, tak to se dozvíte právě teď. Je tady začátek dalšího květnového týdne a jako vždycky v pondělí se potkávám ve studiu s Mirkem Táborským. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my si zahrajeme na piano, je to tak?
1: No, dalo by se to tak říct. Pozvu vás do obecního domu,
0: ano.
1: Ale pozor, ne do toho pražského.
0: Aha.
1: Bude to obecní dům v Hradci Králové, který postavil architekt Jan Kotěra ve 20. letech minulého století, a dnes v něm sídlí informační centrum a úplně nové Petrov muzeum.
0: To s F na konci.
1: Ano, Petrov s F na konci, a přibližuje celou historii výroby slavných klavírů a pian v Hradci Králové.
0: A oni tam mají nějaké hodně zajímavé exponáty, je to tak?
1: Exponáty mají velmi zajímavé, mají třeba úplně ten nejstarší z roku 1865, který vyrobil zakladatel firmy Antonín Petrov. Pak tam mají třeba piano, které nemá korpus, takže vidíte komplet, jak to vypadá vevnitř. No a nebo tam mají takovou zvláštní počítačovou vychytávku, že si můžete zabrnkat na klavír a ono vám to podle tónu, výšky, délky maluje na obrazovce obraz, který vám dokonce pošlou mailem.
0: A zbytek se poslechněte odpoledne po 15. hodině a vám krásný den a týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A šťastnou cestu. Alvaro Soler na Blaníku. Dobré ráno.

0: Alvaro Soler dohrává na konci té další ranní hodiny v pondělí 11. května, chvilku před 8. a po 8. třeba Olympik. Helena Vondráčková. A Botox v pyžamu. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7.55. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
9: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
8: Počkej... Castle.
9: Castle Video. Sakra. Castle Video.
10: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
9: Zamkni video.
10: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
11: Tak a je to totálka.
12: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
13: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
14: Rádio Blaník, počasí. Rádio
15: Blaník. Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat a k večeru nebo v pozdním odpoledni se opět vrátí i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 22 stupňů a sem tam zafouká silný vítr. Teď se vydáme na silnice.
16: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
14: Blaník za volantem.
15: Na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru na Prahu hoří auto, blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má 2 kilometry a dál narůstá.
17: S kolonou vozidel počítejte také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut.
15: To byla Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a my děkujeme za informace. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy, my vám přejeme šťastnou cestu.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Spor mezi Hradem a vládou kvůli summitu NATO pokračuje. Budoucí prvňáci mají často problém s motorikou. Autobusy v Klatovech budou zdarma.
20: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová.
19: O složení delegace na summit Severoatlantické aliance vláda definitivně rozhodne v červnu. O účasti prezidenta má ale jasno. Podle ministra zahraničí Petra Macinky šéfem výpravy bude premiér a odmítnutí hlavy státu nepovažuje za pomstu. Petr Pavel je ale připravený odcestovat po vlastní ose. Až polovina budoucích prvňáčků není na školu dostatečně zralá. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
20: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
19: I kvůli problémům s motorikou se letos zápisy do škol konaly výrazně dřív. Cílem je dát rodičům i dětem víc času na nápravu případných nedostatků. Lidé v Klatovech budou mít od července městskou hromadnou dopravu zdarma. Změna je součástí optimalizace celého systému veřejné dopravy a cílem je zrychlit a usnadnit dopravu přes město. Podle propočtů radnice to vyjde na 3,5 milionu korun ročně. Český pár při výstupu v rakouských Alpách zaskočila bouřka. Bezprostřední blízkosti turistů udeřil blesk. Tlaková vlna pak odmrštila 28-letou ženu k zemi tak, že nakrátko ztratila vědomí. Vážně zraněnou je záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno i za délkou vám přejeme dobré pondělní ráno. Tak vstupenky na Blanické konopiště jsou vyprodané, ale pořád je tady možnost, jak je získat. Vy si je totiž můžete vyposlouchat. A jak na to? Tak o tom bude řeč už za pár minut. Bylo 8, dobré ráno.

0: Helena Vondráčková, dlouhá noc, co pak dlouhá noc, ale dlouhý den, protože i Helenu Vondráčkovou uslyšíte na Blanickém konopišti 30. května, stejně jako dalších 9 interpretů. Teda pokud máte vstupenky, a pokud je nemáte.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaní.
0: Tak se s tím pořád dá ještě něco dělat. Adel, na koho se na konopiště těšíš nejvíc?
2: To se nedá takhle říct, to je strašně těžká otázka. Ale tak řeknu Jirku Korna, protože tam bude poprvý a protože ho zbožňuji.
0: No na Jirkovi Kornovi jsme se tady vůbec všichni tak jako shodli na Blaníku, že se možná těšíme nejvíc, ale máš pravdu, ono se to nedá tak úplně říct. Hlavně každé konopiště je tak trošku překvapením a vždycky tam někdo vynikne. Loni třeba strašně překvapil Tomáš Klus, který rozespíval celý areál tím, když vypadl na chvíli proud, tak on vylezl na tu forbínu jenom s kytarou a všichni začali zpívat s ním a to neměl ani ten mikrofon. No tak uvidíme, co se bude dít letos na tom konopišti. Kolikrát ty jsi tam byla?
2: Já jsem tam byla dvakrát. No dvakrát to bude.
0: Dvakrát, ty jsi ještě mladá. Já tam byl mnohokrát, ale teď to nespočítám, protože nevím. Ani jsem to vlastně ještě nepočítal. Vy tam můžete být taky, jak jsme říkali. Přestože je vyprodáno. Jak to udělat, aby tam mohl být i posluchač Rádia Blaník?
2: Vy si ty lístky od nás můžete vyposlouchat.
0: Ano.
2: My vám dnes, teď za chviličku, pustíme ukázku 3 písniček od jednoho interpreta, který na konopišti bude.
0: Ano, a vaším úkolem je dovolat se jako první v případě, že se ten interpret mezi 8 a 19 hodinou objeví v našem vysílání, tak když se dovoláte jako první doznění jeho písničky na 800 109 109, tak vyhráváte 2 vstupenky na konopiště. Tak tady jsou ty 3 ukázky. Hledáme hvězdu konopiště letošního roku a dnešní hvězdou je tento člověk. Dala bys to?
2: Vůbec.
0: Já to pustím ještě jednou. Nevším. Tak až ne. Ten člověk dozní, volejte na 800 109 109.
1: Koncert

0: rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z Vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hané.

0: Hledáme hvězdu konopiště. Někomu z vás vynese dvě vstupenky právě na oslavu 27. narozenin Blaníku. OMD, kteří právě teď na Blaníku dohrávají, to nejsou. A nejsou to ani Pankrát, Servác a Bonifác. Protože v době, kdy bude konopiště, tak bude zaplať pábu po nich.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Protože ti o sobě teď nechají, dají teda hodně znát a hodně vědět.
2: Ano, teď po ránu sice ještě ty teploty nejsou tak nízko, jak by to možná mohlo znít z těch ledových mužů, nicméně tedy ty teploty se pohybují už na většině území přes 10 stupňů Celsia, ale tu pocitovou teplotu během celého dne bude srážet oblačná obloha. Teď po ránu už se objevují místy i přehánky nebo déšť a k večeru se můžou přidat i bouřky. V těch maximech budou teploty 17 až 22, na západě Čech teploměr nepřesáhne 16 stupňů Celsia. A jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přehánkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přehánky nebo déšť.
0: Tak přikryjte jahody, ať vám nepomrznou. Teď už botok za pyžamo na Blaníku 8:45.
4: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítí.

0: Tak to byl botox a pyžamo na Blaníku. Tento týden by vůbec bylo asi nejlepší zůstat v pyžamu a pod peřinou. Chápu, že spousta lidí si to nemůže vůbec dovolit. Tohle jsme tady v květnu totiž už dlouho neměli. Tohle nebylo úplně objednané. Zatímco o víkendu jsme ještě vytáhli sluneční brýle, kraťasy, trička s krátkým rukávem. Tak tento týden přináší zlom, čeká nás to výrazné ochlazení. A dneska přijde přes Česko studená fronta a v úterý ráno může na horách dokonce zhruba od 900 metrů nad mořem napadnout poprašek sněhu a teploty půjdou výrazně dolů. Takže jestli už jste definitivně uklidili zimní bundu nebo škrabku do auta, tak možná to bylo předčasné, protože květen ukazuje, že umí být pořád ještě takovým dubnem na druhou. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8.20. Radio Blaník.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vy jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.

0: největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass opravdu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Provoz vázne na Prahu od Berouna, víc ví Vlaďka z dopravního centra ŽSD.
8: Sklonou vozidel počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 9. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A porouchané vozidlo po požáru v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru do Prahy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
6: Rádio Blaník, zprávy.
9: Rádio Blaník.
7: Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Stavební sezóna se rozjela naplno a i přes dražší materiál a delší čekací doby se českému stavebnictví daří. Podle statistiků produkce v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 3,5%. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes projednají návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku a na penze náročných profesí. Praha o víkendu v oblasti Holešovic uspořádá cvičení, při kterém budou dobrovolní hasiči trénovat stavbu protipovodňových zábran. Nácvik se koná pravidelně od roku 2005. A brněnský dopravní podnik modernizuje vozovnu v Medlánkách. Údržbu kol tramvají tam nově přímo na místě obstará nový soustruh. A mytí vozů pak usnadní moderní mycí linka. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
10: Dobré ráno, co v té následující půl hodině? No třeba se podíváme opět na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 6318, rozdělte se o to, co vás v poslední době potěšilo. My se s vámi rozdělíme o další balíček z našeho e-shopu, protože v pátek se bude zase nadělovat někomu z vás, kdo jste právě poslali nebo ještě pošlete dobrou zprávu. Taky pro vás budeme mít malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku a budeme si hrát.

0: Hodně důležitá písnička, hodně důležitý interpret. Proč?
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
0: Tak to se teď třeba dozvíme od někoho z vás. Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Jolana.
0: A odkud voláte, Jolano?
2: Z Jabloného nad Orlicí.
0: Jabloné nad Orlicí. A proč voláte?
2: No, že jsem poznala písničku Dalibora Jandy o výhru.
0: A vy si myslíte, že Dalibor Janda je dnešní hvězdou konopiště?
2: Ano.
0: Že je to, jedna z těch písniček, kterou jsme představili. Dobře, to byly ty ukázky. A víte ano. Co? A vy máte pravdu a máte dvě vstupenky na konopiště.
2: No hurá.
3: Jolano, byla už jste někdy na našem konopišti?
2: Byla jsem tam, ano.
3: Ano, a kolikrát?
2: Jednou.
3: Je, no tak to je krásný.
0: Tak víte co, tak budete i po druhé, protože dvě vstupenky máte a 30. května se na vás těšíme. Jolano, pozdravujte v Jabloném, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně.
2: Ano.
0: Naschledanou.
2: Ano, děkuji.
0: Důležitá informace pro všechny z vás, ještě dneska nekončíme do 19. hodiny, pořád máte šanci.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Já půjdu tam a ty tam. V české verzi zpívají Helena Vondráčková, Jiří Korn. Obě jsou to taky hvězdy konopiště. Dnešní hvězdou konopiště je ale někdo jiný a může vám vynést vstupenky na oslavu 27. narozenin Blaníku, jako před chvílí Jolaně.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: No, rakouská kráva jménem Veronika se stala nečekanou hvězdou vědeckého světa. Výzkumníky zaujala tím, že se dokázala poškrábat na zádech pomocí dřevěného koštěte a podle situace používala různé jeho části. Já nevím, jak moc tahle ta zpráva je aprílová, ale pokud je to pravda, tak mi udělala opravdu dobrou náladu. A co udělalo dobrou náladu vám v poslední době?
2: Napsala nám třeba Katka z Plzně. Milé Rádio Blaník, pro mě je dobrá zpráva to, že se každé ráno vzbudím a funguji celý den. Dobrá zpráva je i tak, když zavolám své 71leté mamince a vím, že je v pořádku. A dobrá zpráva také je, když potkáváme na ulici cizí lidi, kteří se usmívají, i když je tento svět složitý.
0: Děkujeme, i takovéhle dobré zprávy nám posíláte a posílejte je dál na 603 118 118. Adélka to ještě doklapne nějakou dobrou zprávou o počasí a to jsem zvědavý teda teď.
2: Dnes nás čeká oblačná až zatažená obloha. Teď po ráno se výjimečně objevují už přehánky s deštěm, ty budou během dne častější, četnější a také se k večeru můžou přidat místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na západě bude okolo 16.
0: Bylo sucho a už nebude, to je dobrá zpráva, ne? Co? Proč ne? Divokej byl a síť to taky bude už za chvíli a taky tady bude jedna malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: síť. Na Blaníku minutu po 8:45 blíží se nám dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já jsem vám sliboval opět jednu malou nápovědu předem. Tak tedy, dneska se vydáme do roku, ve kterém měl premiéru film, ze kterého pochází tahle ukázka. Zahraniční film.
3: Promiňte, ze kterých jste časopisů?
4: Z Time Outu.
3: Skvěle. A vy jste z...
4: Já? Kůň a pes.
0: No, tak ze kterého filmu to tak asi může být, tak já ještě napovím trošku. Hlavní role tam stvárnili jedna žena a jeden muž. Ta žena je Američanka, ten muž je Brit. A více si řekneme po 9. hodině. Teď Alphaville, Back in Japan, na Blaníku.

0: Alphaville a Back in Japan na konci dnešního dobrého rána. Zazněl gong, ale my pořád ještě nekončíme, protože za chvíli odstartujeme dnešní hledání tajemného roku a dneska se přeneseme do roku, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle ikonickou písničku od Anika. Tři sestry nás pozvou do Mexika. A taky si připomeneme tuhle písničku Ilony Čákové, Tornero. Tak více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.52. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
7: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnezeman.cz.
7: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
8: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
5: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
8: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
5: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
9: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty vyšplhají mezi 18 až 22 stupňů. V pozdějším odpoledni nebo k večeru se mohou přidat i bouřky a teploty půjdou dolů. Sem tam také zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí 55 v hodině.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Nehoda vás přibrzdí na D1 před Prahou, jak zjistila Vlaďka z dopravního centra ŽSD.
17: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel se tvoří mezi 13. kilometrem dálnice D1 až po ulici Brněnskou. A sklonu vozidel počítejte z důvodu velmi silného provozu také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 9. až 2. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
18: Roste počet stížností na školách. Stavbu biotopu v Milovicích přerušil spor zastupitelů. Chorý s douděrou už za slávy nenastoupí.
19: Blaník.
18: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 15 z těch případech a očekává se, že číslo ještě poroste. Za konflikty často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos, ale kvůli sporu politiků ve vedení města se stavba odkládá. Za projekt město zaplatilo 3 miliony a nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl. O jeho osudu proto místní rozhodnou na podzim v referendu. Legendární pochod Praha-Prčice se blíží. Už 59. ročník se koná tuto sobotu 16. května. Všichni vášniví pochodníci by si ale především měli dát pozor na dodržení termínu registrace, jak za pořadatele říká Dana Horáková.
6: Elektronické registrace na pochod Praha-Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické. Na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
18: A já doplním, že na výběr je letos celkem 21 tras. Fotbalová Slavia se vzpamatovává ze šíleného konce ligového derby se Spartou. Kvůli výtržnostem o víkendu v pražském Edenu už padly i první tresty, a to doživotní zákaz vstupu na stadion pro část fanoušků a vyřazení hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru. Disciplinární komise vynese verdikt zítra. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
4: na Rádiu Blaník.
0: No a tak vyrážíme po té třídenní pauze do minulosti, protože je před námi další hledání tajemného roku. Vaše tipy, vaše vzpomínky, písničky a nápovědy, to všechno uslyšíte v těch příštích minutách. A na ty tipy a vzpomínky čekáme zase na telefonních číslech 800 109 109, kam je můžete volat. A nebo i dneska můžete psát SMSky, a to na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, velká pecka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A velkou peckou tajemného roku byla i písnička Nebe od Anika, za kterou sbírala jednu cenu za druhou. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Tady je Tomná 99, ahoj Petře, Pavel Zuzka.
0: Krásný den oběma. 99, co jste dělali v roce 99?
3: Tak za první vzniklo Rádio Blaník, který rádi posloucháme.
0: Ano.
3: A druhá vzpomínka mě, ta perfektní vdavla se tehdy moje ségra.
0: No takže ji pozdravujeme. Pavle, Zuzko, krásný den, oběma naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Tak pojďme na první SMSky.
4: Napsal nám třeba Míra, dobrý den, dnes se asi jedná o rok 1999 podle filmové ukázky.
0: Děkujeme.
4: Stejný rok typuje i Marie z Přepichté, napověděli písničky a napsala, v tomto roce mi bylo 46 a vdávala se nám první dcera Markéta.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jeden tip konkrétně od Michály, ta typuje rok 1998.
0: Děkujeme, Míšo, tak pojďme teda na tu první slovní nápovědu. K té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9 hodinou, přidám tuhle.
5: Přišla jsem vám ji ukrást, ale teď už bych si netroufla. Je podepsaná autorem, jak vidím.
6: Jo, nedá se zastavit. Kdybych našel nějakou nepodepsanou, má cenu zlata.
0: 28. května tajemného roku má světovou premiéru a 2. září tajemného roku má českou premiéru. Film, ve kterém hlavní role stvárnili Julia Roberts a Hugh Grant a jmenuje se Notting Hill.
7: Vidím, že jste jí přinesl květiny.
6: Ne, ty jsou pro mou babičku. Leží v nemocnici. Tady v ulici. Chtěl jsem zabít 2 muchy jednou ranou.
7: Jo, to chápu, jo.
6: Jo.
7: Která nemocnice to je?
6: Nevadí, že to neřeknu, je to nešťastná věc. Jméno nemocnice to prozrazuje.
7: Nevadí, jistě.
0: Tak slavná hollywoodská herečka se při pobytu v Londýně náhodou setká s majitelem malého knihkupectví ve čtvrti Notting Hill. No a zbytek už možná znáte. Ale ve kterém roce jste ten film mohli vidět poprvé? Volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118. A Ronan Keating k tomu filmu naspíval tuhle písničku. When You Say Nothing At All. Tady je.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Tajemný rok.

0: Text, který může stvořit snad jedině fanánek. Tři sestry a Mexiko z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Z tajemného roku je taky film Nothing Hill, skvělá Julia Roberts a Hugh Grant v hlavních rolích v tajemném roce. Měl premiéru tu světovou 28. května, tu českou 2. září. A to byla první slovní nápověda a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Peťo, Martina Přetín.
0: Ahoj Marťo, povídej.
2: Myslím si, že dneska je to rok 1999 podle filmu Nothing Hill.
0: Líbil se ti Nothing Hill?
2: Ten film miluju.
0: Víš
2: co, nejsem jediná.
0: Je to sice romantika až za roh, ale já ho mám strašně rád.
2: Říkám, že nejsem jediná.
0: Co jsi dělala v tom roce?
2: Tyjo, synovi bylo 6, takže první třída, takže taková ta super zábava, no.
0: No, chápu, chápu. Děkuju moc, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, pozdravuj Adelku, čau.
0: Ano, vyřídím. Adel už pročítá vaše SMSky.
3: Je to tak, napsala nám třeba Blanka z Prahy. Ahoj Blaníčku, řekla bych, že dnes hledáme rok 1999, typuji to podle písniček a v tomto roce hlavně začalo vysílat vaše rádio.
0: No, to by možná sedělo, děkujeme za tip.
3: Přidám potom tip od Mirky z Čenkova, ta typuje rok 1999 a napsala, to šel můj syn Honzík do první třídy.
0: Děkujeme.
3: A přidám tady ještě jeden tip na rok 2000 a ten nám tady poslal Míra.
0: Děkujeme, Míro. A co vy? Jaký máte tip? Jsem s ním. Volejte na 800 109 109. Pište na 600 318 118 a pokud k roku, který tipujete, máte i nějakou vzpomínku, klidně ji přidejte, budeme rádi. Tady už je Ilona Čáková, Tornéro. Další pecka z tajemného roku.

0: Čáková si v tajemném roce vypůjčila tuhletu písničku a dala jí českou tvář Tornéro.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: No a co se stalo ještě v tajemném roce? No třeba premiéru měl film s Julie Roberts a Hugh Grantem Notting Hill a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle filmu Notting Hill bych řekla, že to je rok 1999.
0: Tak, devítka. A co jste dělala, Markéto, kromě toho, že jste se dívala na Notting Hill?
3: Ten mě zklamal, teda musím
0: fakt?
3: Říct, ten film.
0: Já ten film mám strašně rád, ale tak to je proti gustu žádný dešputát.
3: Čekala jsem jako víc humoru.
0: Jo, takhle, takového toho klasického britského.
3: Takový, no, já měla radši to 4 svatby a pohřeb.
0: Jasně.
3: Ale
0: no.
3: Chodila jsem do práce, dělala jsem v komerční bance, jinak si nespomínám, že by bylo něco zásadního teda.
0: Úplně mi to takhle stačí, mějte se krásně, nashledanou.
3: Mě taky, nashledanou.
0: No v každém případě, když budete někdy v Londýně, projděte si taky na Notting Hill, tuhletu rázovitou čtvrť a nevynechte trhy, když se tam teda nedá hýbat, protože je to tam hlava na hlavě. Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Zdeněk, zdravím Blaníček, dnešním rokem je rok 1999, čili rok mého vykulení na svět.
0: Krásné přirovnání, vykulení.
4: Pak se mi tady ještě cvrnkla do nosu SMSka od Samuela. Dobrý den, dnes se vracíme do roku 1999 a uhodl jsem to jak podle písniček, tak podle nápověry.
0: Ukaž nos. Jo, je to tam.
4: A přidám ještě jednu SMSku od Amálky, ta typuje rok 1998.
0: Děkujeme. A co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle video. Sakra. Castle video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělá.

0: objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
5: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
4: Více informací o Proemzanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
6: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
11: Maxi Dotace.
12: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší?
13: Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.

0: She's the One, písnička, se kterou se Robbie Williams v tajemném roce vyhoupnul na první příčku britské hitparády.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v roce, po kterém pátráme, jste poprvé mohli slyšet taky písničku Nebe od Anika, nebo Mexiko od Tří sester, anebo Tornero od Ilony Čákové, a poprvé jste taky mohli vidět film Nothing Hill se skvělým Hughem Grantem a se skvělou Julie Roberts v hlavních rolích. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honzík Liberec. Tak jsme se shodli podle Anika 99. Ano. To jsem byl v 9. třídě.
0: Aha.
3: A na střeše by to bez vás už nešlo. Rádio Blaník, zlatý rádio.
0: To jsme rádi. Pozdravuj na střeše, měj se krásně. Ahoj.
3: Měj se, ahoj.
0: Tak zdravíme vůbec na všechny střechy, ze kterých hraje Blaník. Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Jiřina z Hlinska. Dobré ráno, Blaníčku. Dnes se jedná o rok 1999. To mi bylo 20 let a film Nothing Hill jsem si hned oblíbila.
0: Děkujeme, zdravíme do Hlinska.
4: Přidám další tip. Dobrý den, Blaníku. Dnes je to rok 1999. To se narodila moje dcera a taky bylo zatmění slunce.
0: No, děkujeme.
4: A potom nám napsal ještě Jakub, ten taky přidává čárku k roku 1999, napsal to, jsem byl tehdy pouze rok star, takže vůbec nevím, co jsem dělal.
0: Děkujeme, Jakube, někde zasunuté, tam ty vzpomínky určitě budou. Pojďme teda na druhou slovní nápovědu. Když nás čeká to hokejové mistrovství světa, které ve Švýcarsku startuje už v pátek, tak v tajemném roce se to hokejové mistrovství světa hrálo v Norsku. A započali jsme tam tu sérii výher, které vedly až k tomu zlatému hattricku. Tohle po mistrovství řekl Martin Ručinský.
5: Nepopsatelný, nemůžu a vůbec nemůžu moje pocity popsat, je to strašná náhra, protože ta sezóna byla strašně těžká pro mě v Montrealu a přijel jsem sem, sežel jsem vynikající parta, vyhráli jsme titul mistra světa, vlastně po roce v Nagánu, znovu velký úspěch pro český hokej, vynikající, nemám k tomu slovo.
0: A takhle se vyjádřil Roman Šimíček.
6: Tak je to úplně fantastické, vlastně to se nedá ani popsat, kdo to nezažil, tak je to nepopsatelný zážitek, je to úplně super prostě a myslím si, že celé mužstvo dokázalo, že umíme hrát hokej a že prostě máme to srdíčko na správném místě.
0: A od Martina Ručinského tam zazněla jedna důležitá nápověda, ale nebudu to komentovat dál. Takže Norsko, mistrovství světa, první výhra zlatého hattricku, ve finále jsme porazili Finsko, třetí bylo Švédsko a 800 109 109, to už je to telefonní číslo, na které když brnknete, tak si můžeme popovídat o vašem tipu, anebo to napište a pošlete SMS-kou na 603 118 118. Jsem skoro.

0: Whittaker z Walesu, Tom Jones o sobě v tajemném roce dal ještě jednou vědět a přišel s touhle písničkou Sex Bomb. Co se ještě stalo v tajemném roce? No tak vyhráli jsme hokejové mistrovství světa v Norsku a započali vlastně tu sérii, která vedla potom ke zlatému hattricku a premiéru měl Notting Hill, film, ve kterém si hlavní role zahráli Julia Roberts a Hugh Grant, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Já vás zdravím, Petr, tady Jindra.
0: Já vás taky, jaký máte tip?
1: Já si myslím, že to je 100% rok 1999.
0: A co vám pomohlo?
1: Pomohl mi Martin Ručinský.
0: Martin? No, ale já jsem říkal, že tam byla malá nápověda. Kdyby to byl ten rok, co jste dělal v tom roce?
1: No, já jsem byl rok po střední škole, no a došel jsem do mého prvního zaměstnání.
0: Moc vám děkuju. Přeju šťastnou cestu, vy někam jedete, že jo?
1: Já jedu na jednání zase do Prahy.
0: Ať to ubíhá, mějte se krásně,
1: nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Radka z Hradce Králové, ta typuje na 100% rok 1999 a napsala, v tom roce se mi narodila dcera.
0: Děkujeme.
2: Stejný rok typuje i Majka, která se v tom roce vdávala.
0: Díky, díky.
2: A přidám tady ještě jednu čárku k roku 1999 od Evy.
0: Děkujeme, Evo. A teď ta poslední nápověda pro dnešek ještě teda. Prezident Václav Havel 26. února tajemného roku svým podpisem v trůním sálu Pražského hradu potvrdil vstup České republiky do NATO. A takhle to okomentovala tehdejší ministryně zahraničí Spojených států a česká rodačka Madeleine Albright.
3: Pište.
4: Nikdy nesmíme být samolibí a předstírat, že totalita už je daleko pryč, že agrese nehrazí. Učme se z dějin a nezapomeňme, že osud Evropy a Severní Ameriky, že tyto dva osudy jsou neoddělitelné.
0: A vy ještě chvilku můžete psát a volat.
5: Tajemný rok
6: na Rádiu Blaník.
5: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
7: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
5: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem?
14: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
18: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
19: Tak děti, pojďte domů.
20: Ale my jsme doma tady.
21: A je nám tu dobře.
22: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: stavebniny dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.

0: Jana Kirchner a její první velký hit. Jmenoval se Modrá.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tu je Radek, Slovensko.
0: Dobrý den, Radku, povídejte, jaký máte tip?
3: No, já si myslím, že to je rok 99. To je 1999.
0: A co jste dělal vy?
3: Je, to byl mu krásný rok, to jsem se šťastně rozvedl.
0: Už jsme tady měli dneska svatbu, tak i rozvod. Proč ne?
3: Tak, to je tak. Napovědalo mi to Turner právě, že ta pesnička. No.
0: Děkuju, Radku, krásný
3: a
0: den.
3: A že pozdravuji mu za dolku.
0: Ano, slyší, kýve, pozdravuji, mějte se krásně.
3: Děkuji. Hezký den.
0: A už zároveň čte i vaše poslední SMSky.
4: Je to tak, napsala nám třeba Eva, ta typuje rok 1999 a napovědělý rozhovor s Ručínským.
0: Díky.
4: Ahoj všichni na Blaničku i posluchači, nebyl jsem si jistý, no ale ta nápověda, že to je rok po Nakánu, tak to je super. Takže 1999, to nám napsal Honza z Chomutova.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě Petra z Kadaně, ten typuje stejný rok a v tom roce se mu narodila dcera.
0: Díky. Já jsem říkal, že Martin Ručínský tam měl jednu výraznou nápovědu, když komentoval vlastně tu výhru českých hokejistů na mistrovství světa v Norsku, kde započala série, která vedla k tomu zlatému hattricku. Taky jsme si připomněli Notting Hill, film, který měl v tajném roce premiéru, a český vstup do NATO, to byla ta poslední nápověda. A pokud jste typovali rok
1: 1999,
0: tak to byl on a žádný jiný.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My jsme na konci dnešního hledání s Adélkou, se na vás těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině, za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý, tak si to užijte a zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1999. Blondý a Maria.

0: Blondie a závěr tajemného roku na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá Karel Gott. Muzika. Taky Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: I Jarek Nohavica.
2: A kdyby se někdo s vás na anděla ptal.
0: Kdyby se někdo na Blaník ptal, tak hezky česky, vždycky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 2,5 minuty už bude 10. Rádio
3: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, které budou postupně ustávat. K večeru se ale vrátí i s bouřkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, po bouřkách půjdou výrazně dolů. Foukat bude i silný vítr. Jdeme na silnice.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Zdržíte se na D1 před Prahou, jak zjistila Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel se tvoří mezi 6. kilometrem dálnice D1 až po ulici Brněnskou.
5: Nehoda zavřela dálnici u Panenského Týnce.
7: Na dálnici D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou.
5: Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Důchodový systém by měl skončit v plusu. V Praze se ráno zastavil orloj. Český hokej zná jména pro mistrovství světa. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku až 220 miliard. Ministr práce Aleš Juchelka ale připravuje změny, které podle opozice můžou systém vrátit zase do mínusu. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze a navyšováním důchodů pracujících seniorů. Začíná pravidelná údržba soch na staroměstském Orloji. Restaurovat se jich bude celkem 8. Magistrát na to vyčlenil 400 tisíc korun. V ceně je vedle odborné údržby také manipulace a převoz dodílen, včetně jejich demontáže, takže Orloj dnes pár hodin nepůjde. Jablonec nad Nisou slaví 160 let od povýšení na město. K výročí místním nabídne třeba 160 jabloní starých českých odrůd za symbolických 160 korun. O stromy se už zájemci můžou hlásit, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
9: Přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice.
8: A příjem žádostí probíhá do konce června, případně do vyčerpání zásob. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku klepe na dveře. Trenér nároďáku Radim Rulík oznámil složení týmu, které čítá několik zajímavých men a nováčků. Kapitánem bude opět Roman Červenka, v útoku ale bude chybět David Pastrňák. Do dějiště šampionátu odlétají hokejisté zítra a už v pátek hrají proti Dánsku. Tím zprávy končí a u mikrofonu se jistě těší Pepa Černý.
0: Hodně se těší. Děkujeme, Hanko.
4: Pepa Černý
6: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, je minutka po desáté, tak to nebudeme protahovat. Hezky česky vám budeme hrát a v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň. Tak si připravte telefony a za chvilku si taky poslechneme Samiru. Kolik je? 10:29. Čas letí jako bláznivý.
10: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Elzich, není všechno paráda, ale tohle byla.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A je tady zase naše Samira. A Samča tentokrát bude mluvit o jídle. A ne jen tak o ledajakém jídle, ale o tom asi nejlepším pro mě, určitě.
3: Královnou českých omáček je bezesporu svíčková. A přestože byste pod anglickým názvem candle sauce našli pro turisty spoustu typů, kam v Česku na tu nejlepší, se svíčkou to pochopitelně nic společného nemá. O svíčkové já bych mohla mluvit hodiny. Skoro se až divím, že nevznikla ještě nějaká oslavná sonáta nebo minimálně báseň o její dokonalosti. Ale tak třeba nás tohle zadosti učinění ještě čeká. Teď ale k tomu názvu. První zmínky o ní se objevují už ve středověku. Totiž bylo zvykem, že mistři řezníci měli povinnost jednou za rok uvařit pro své tovaryše večeři, a to vždy v období po dnešních letních prázdninách. Dělala se tak často hovězí pečeně, a protože se přitom svítilo svíčkama, leckoho by možná napadlo, že název pochází odtud. Nicméně souviset to může i s řeznickým slangem. Na svíčkovou se totiž používá váleček masa pod hřbetem, kterému se skutečně přezdívá svíčka nebo svíce. A dejte mi vědět, jestli se někdo chystáte tenhle národní pokrm vařit. Přijdu.
0: Tak Samčí, dneska odpoledne.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Úžasná Samira a teď úžasná LP. Lost on you. Na Blaníku. Je 10.14, začíná nám pracovní týden, který už bude normálně dlouhý. Což není dobrá zpráva, ale zase venku je krásně. Tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Meky Šbirka, jeho fantastická Atlantida na vlnách Rádia Blaník. A je to tady, přátelé, jdeme si hrát víc nebo míň. Pokud se chcete zapojit a vyhrát balíček produktů od Sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo v dřevěném šuplíku. A navíc s voucherem do Poten a Panen za 3000 korun, dohromady to celé za 5000, tak prosím pošlete přihlašovací SMSku na číslo 600 318 118. Já dvěma z vás potom zavolám a uskáme se tady o to. Teda já s váma ne, já budu takový rozhočí. Dám vám otázku soutěžní nebo herní, protože my nesoutěžíme, my rozdáváme, tak se prosím hlašte a napište své jméno, odkud jste, a potom heslo. A heslo dneska bude jednoduché, protože hrajeme se Seditou, tak heslo je Sedita. Pište teď a mějte u sebe telefon a zvedejte potom moje číslo. Za chvilku Jarek Nohavica, Smokey a taky Verona, pak už budeme hrát. Posloucháte Blaník.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu

0: pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty z POFY a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitačnipomucky.cz.
1: Trička ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Verona na mě nečekej na Vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka. Víc nebo míň? Jdeme hrát, přátelé. Naše dámy, které se zúčastní, jsou Dagmar, která je na telefonu a pravděpodobně volá z Divišovic. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak se dneska máte?
3: Dobře,
0: jo.
3: Sluníčko svítí.
0: Přesně tak, to je nejdůležitější.
3: Počítám, že prohraju.
0: Ne, to neříkejte, uvidíte. Někdy je výhoda být první, někdy zase to není výhoda, uvidíme, jak to bude dneska. Na telefonu je taky paní Pavlína, která volá z Valmezu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Teda volá, já volám jí samozřejmě, ona poslala krásnou SMS-ku přihlašovací, úplně vzorovou, jenom jméno Valmez a heslo Sedita, protože dneska hrajeme právě o Seditu. Já vám řeknu, o co hrajeme konkrétně. Vyhrát můžete balíček produktů od Sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo, to vše v dřevěném šuplíku a navíc voucher do Poten a Panen za 3 000 korun. To je krása, dámy, co?
4: Nádhera.
0: No, teď ale jedna prohraje. No tak uvidíme, jak to dopadne. Dagmar, poslouchejte pozorně a rychle vystřelte odpověď, jo?
3: Ano.
0: Tak pozor, jo. Sedita má takovou novinku, která se jmenuje miniklubky. Víte, kolik příchutí má novinka miniklub sušenky?
3: Tak já bych řekla, že 3.
0: No, Pavlíno, bohužel, Dagmar, teda takhle, bohužel pro vás. Dagmar se trefila úplně přesně, taky zatleskám. Tak já ještě dámy dodám, že ty 3, to je máslové, karamelové a kakaovo-malinové miniklubky. Jo. No, Pavlíno, to teda, to bylo smutný, co?
4: Ne, já to přežiju.
0: No, já si myslím.
3: To je milý, to teda skoro.
4: Gratuluju.
3: Ale mám radost.
0: Aspoň mi řekněte, Pavlíno, je ve Valmezu taky dneska krásně?
4: Není, je tady zataženo, fouká a vypadá to, že něco přijde.
0: Ježišmarja. No tak třeba aspoň zaprší, to příroda potřebuje, ne?
4: Přesně tak.
0: No, Pavlíno, můžete zavěsit vaše všechny informace, mama, pošlu vám aspoň CDčko, jo?
4: Tak jo, děkuji.
0: Vám taky, nashledanou. No a Dagmar, vy můžete začít slavit nějak míru milovně a taky můžete zavěsit a mějte se krásně. Děkuju.
3: Děkuju vám. Krásný den.
0: Vám
3: a
0: taky.
3: A posluchačům hezký den. Děkuju.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak zase 2 sympatiandy, jako vždycky, přátelé, to jsou prostě naši posluchači. Ostatně, když posloucháte, tak i vy jste posluchači. Já ještě dodám, že Sedita je tradičním výrobcem sušenek a oplatek, který svý výrobky vyrábí z kvalitních surovin už od roku 1953. A mají spoustu novinek, třeba ty miniklubky, jak jsem o nich mluvil, taky ABC sušenky. A nově pod značkou Sedita naleznete i sladké pečivo jako croissanty, muffiny, pikolína a krostatínu. To nevím, co je, ale můžete se podívat na jejich web a prozkoumat to. No a budeme hrát opět zítra.
1: Víc nebo míň.
2: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
0: Tak a podívejte se taky na Radio Blaník.cz. Tam je spousta užitečných informací. Za chvilku Ricky Epovery na Blaníku.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

I Třebíč. Bitch. Nice boy. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: ven. Lucka Vondráčková, její hvězdy na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá František Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát.
0: Taky Michal Hrůza.
1: Přišla z nenadání, probudila můj život trochu.
0: A když Pavlína z Valmezu prohrála, pak ji aspoň dáme nějakou.
1: Nechám si pro.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 7 minut už bude 11.
2: Rádio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty vyšplhají mezi 18 až 22 stupňů. Odpoledne a večer se mohou vytvořit bouřky, teploty klesnou na 10 a foukat bude i hodně silný vítr. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Blaník za volantem.
12: Stále zavřená je dálnice u Panenského Týnce kvůli nehodě. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
14: Na dálnici D7 na 42. kilometru na trase z Chomutova do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou.
12: Kolona tam má víc než 2 kilometry. Pozor, dejte na Mělnicko mezi Jenichovem a Mělnickou Vruticí. Bourila tam dvě auta. Pod dozorem policie projedete Kyvadlově. Na D11 na 15. kilometru směrem na Hradec Králové havarovalo nákladní auto. Blokovaný je pravý pruh. I tady se chvilku zdržíte.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Cestovní ruch táhne českou ekonomiku. Kyberšmejdi nově cílí na brigádníky. Stavební škola v Jihlavě umí neplýtvat jídlem.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. V prvním čtvrtletí letošního roku se nejvíc dařilo tuzemským ubytovacím zařízením. Ubytovalo se v nich téměř 4,5 milionu hostů, což je meziročně o 5% víc. Podle Českého statistického úřadu se počet hostů i přenocování zvýšil ve všech krajích a přibylo jak českých, tak zahraničních návštěvníků. Policie upozorňuje na další fintu online šmejdů. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což slibují odměnu v řádech tisíců korun. Přes zájemce o práci se pak snaží legalizovat peníze z podvodu. Takový brigádník je ale součástí trestného činu a rázem i v hledáčku policie. V jídelně jihlavské stavební střední školy nemají zbytky. Zbylá jídla zabalí a dají do automatu před budovou, kde si je jako hotovky může koupit kdokoliv. Cena je zhruba dvakrát nižší, než kolik stojí v restauraci a platit se dá i online. Týdně takto škola rozprodá kolem 250 obědů. A rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, které budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Co se tam děje teď, to prozradí mluvčí generálního ředitelství správy železnic Nela Frýmová.
17: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
16: Já ještě doplním, že vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou budou od června do konce roku končit na novém nádraží v Bubnech. To je ze zpráv ode mě vše. Mějte pohodové pondělí s Blaníkem a taky s Pepou.
0: Děkujeme moc, Kránko.
3: Pepa Černý
18: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už se blíží, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku se tady taky objeví Petr Slíva, naše ranní hvězda, kolega, maratonec, sympaťák. On totiž objevil další zlaté české ručičky. To je prostě jeho hobby. No a v této hodině se podíváme taky do jednoho westernového městečka a do Brna. Krištof a Sima Martausová, první píseň této hodiny, Hvězdáři. Hezké dopoledne s Blaníkem. Yeah!

0: František Nedvěd a řemeslo na vlnách Rádia Blaník. A víte, kdo zvládá své řemeslo absolutně na jedničku? No přece Petr Slíva.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s paní Romanou Ljubasovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Inka Kolagen, to už je značka, kterou ve zlatých českých ručičkách posluchači, nebo o které někdy slyšeli. A pojďme připomenout, o čem je Inka Kolagen.
4: Tak Inka Kolagen je velmi jednoduchý produkt, protože kolagen je takovým pojivem mezi všemi tkáněmi. My jsme přímo výrobce, jsme česká firma, jsme z Brna, posloucháme Blaník, protože je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. A vyrábíme kvalitní kolagen. A kolagen, když funguje, tak funguje na všechno. Na vlasy, nechty, pokožku, klouby, chrupavky, cévy. Vlastně tím, že spojuje všechny buňky v těle, tak funguje na všechno, i třeba na uložení zubů nebo na oční rohovku. Prostě když kolagen funguje, tak na všechno a my jsme výrobce, česká firma a já jsem majitelka a samozřejmě uživatelka Inka Kolagenu.
3: Tak já mám teda otázku, proč je ten váš kolagen lepší?
4: To je už taková chemická odpověď. Chemicko-mechanicko-fyzická odpověď a i když jsem blondětá majitelka kolagenu, tak o svém kolagenu všechno vím a je to proto, že je to z ryb. Ryba je starší živočích, nemá různé nové vymoženosti na svém proteinu. Představte si, že nemá různé jako kdyby vlásky a ručičky, které je potřeba ostříhat.
3: To většinou nemají, to je pravda.
4: Je to jednoduchá bílkovina ze starého tvora, zpracovaná šetrnou hydrolyzou, zmenšená z molekuly, kterou neumíme strávit na menší dílky, natolik pravidelné, to je ten náš rozdíl, že štěpíme jenom jedním enzymem, na velmi pravidelné dílky, kdo ještě je starší generace, tak zná zřejmě Tetris, kdo je mladší, tak zná možná nějaký, já nevím, Lego a jiný věci. Prostě jsme stejné dílečky a to tělo, když je dostane, tak si je vošahá, prohlídne, zařve radostí a pošle je tam, kde jsou potřeba. Takže vyrábíme bez konzervantů, bez barvy, bez přidaných látek a dokážeme to takzvaně do toho těla dostat v takové kvalitě, že je to stavební prvek. Takže to je prostě ten rozdíl, ta výroba. To je jak vajíčko od slepičky, která baští 4 lístky
3: ano.
4: A občas dostane nějaký kus masa a má hodně brouku a žížal, tak prostě takové vajíčko je stejně kvalitní jako náš kolagen v tom příměru, jak to vzniká.
3: No a jak se to užívá, jak to do toho těla dostanu?
4: Jsou to 3 gramy bílého práčku, což teď zní velmi vtipně, ale sype se to do suché sklenice, zalije se to neperlivou tekutinou, vypije se to s vědomím, že piju ten kolagen, protože i psychika má vliv, když se cítíme dobře, nebo když si řekneme, že se neexistuje špatné počasí. Takže když se cítím dobře a piju kolagen, tak samozřejmě mu pomáhám být vědomý toho, že tam jde a on opravdu v tom tenkém střevě projde do krevního řečiště a organismus, naše chytrá skořápka, v které bydlíme, rozhodne kam s ním.
3: No a vy máte ještě navíc nějak narozeniny firemní?
4: Jasně, tak na to naše dítě firma, ta firma má 11, což je 2 jedničky, to je jako 2 lidé, zvládnou vždycky víc než 1. 1 a 1 je pro mě vždycky 11, takže my máme 11 dní, od 11. do 21. akci 2+1.
3: A navíc je krátce po 11. hodině, takže vám teď popřeju už.
4: To je úžasný.
3: Krásný zbytek dne.
4: Přeju všem krásný den.
3: Naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. Péťo, moc krát děkujeme. Tohle je Michal Hrůza, písnička Pro Emu. Dneska mají ale svátek všechny svatavy, tak dámy, všechno nejlepší a hezké dopoledne s Blaníkem.
5: Teď už nejsem

0: Fjord, kapela z Valmezu. Pánové vyhráli letos Anděla za kapelu roku. Tak ještě jednou gratulujeme moc. Stále ještě jsou na světě lidé, kteří netuší, co vlastně znamená mňága a žďorb. Tak přátelé, je to z toho jejich slezského dialektu a znamená to asi jako bláto a haraburdí. To znamená, že když bude po dešti, tak můžete říct, co je to tady za mňágu všude okolo, jako bláto. A když přijdete k tátovi do kůlny nebo do nějaké garáže, kde má pong a na něm strašný bordel, tak můžete říct, hele, tati, ty tady teda ale máš žďorb. A bude to znamenat, že tam má strašně moc haraburdí, haraburdí. Za chvilku Abba, Eláni a taky Marcela Holanová, Cesty lásek. Posloucháte Blaní.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc.

0: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Marcela Holanová a Cesty lásek na Blaníku. Přátelé, není to tak dlouho, co jsem vám tady vysvětloval, že rarášek je prachový ďábel, takový prachový vír, a že to není tornádo. Ale evidentně jsem trošku kecal, protože prachový ďábel, tedy rarášek, se teď objevil o víkendu v Boskovicích, tamním westernovém městečku, a zbořil tam dřevěný přístřešek pro koně. Naštěstí teda tenhle ten rarášek zasáhnul jenom pastviny, ale ten přístřešek vynesl 7 metrů do výšky, pak ho hodil na zem a rozsekal na kousíčky. Takže se může stát i tohleto. Rarážkem, a přitom takový nevinný název, že? Tak zdravíme do Boskovic Jerryho, ať to brzo postavíte znova, a hlavně, že se nikomu nic nestalo, zvířatům ani lidem. No a když jsme u těch zvířat, tak bych rád připomenul, že minulý týden schořela část záchranné stanice pro zvířata v Brně Slatině pana Zdeňka Machaře. Tak jsem vám chtěl říct, že moc děkuju všem, kteří mu pomáháte, protože je to skvělý člověk. A pokud máte Instagram, tak si tam zadejte Pomáháme zvířátkům a tam můžete sledovat jeho videa, třeba mu přispět trošku na tu hrůzu, co se stala. Zdravíme Zdeňka do Brna. No a za chvilku Rednex a taky Petr Spálený. Je to trest. Posloucháte Blaník.
1: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na rádiu Blaník.
2: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 3:30 u nás na Blaníku.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
3: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: I Třebíč. Bič.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: někdy hledáme signál.
1: Doufám, že nehledáte signál a máte blaník pěkně nalazen. A jestli mě slyšíte, tak máte, takže je všechno v pořádku. Je před námi česká hodinka, přátelé, a s ní hvězda konopiště Michal David. Dáme si taky jednu pohádkovou. Kdyby se pomnatá. A narazí taky kabáti s devadesátkovou klasikou Colorado. V Blaníku vám budeme v následující hodině hrát pouze a jen hezky česky. Takhle my to mezi 12. a 13. děláme každý den. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude poledne. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
9: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
9: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle s přeháněkami. Nad 700 metrů se můžou objevit ještě i sněhové vločky, k večeru srážky postupně ustanou. Teploty vyšplhají na 9 až 12. O počasí všechno, teď už míříme na silnice.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
12: Na dálnici D1 na 23. kilometru směr Praha bouralo osobní auto. Narazilo do betonové zábrany, kolona se tu zatím netvoří, přesto tam dejte velký pozor. Opatrně taky na dálnici D4 na 11,5 kilometru směr Strakonice stojí porouhané vozidlo. Dbejte tam zvýšené opatrnosti. Na D10 na 27. kilometru ve směru na Prahu pak nepřehlédněte rovněž porouhané auto. A na trase z Prahy směrem na Kolín za Českým Brodem dejte velký pozor, na vozovce je olej. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Monikou. My přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Silné bouřky. Ministr Šťastný vytvoří kvůli derby speciální skupinu. V Pardubicích půjde k zemi budova telegrafie. vás vítám. Krásné poledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Českem se během dneška přežene studená fronta. Během dne ale přinese četné srážky na většině našeho území a podle meteorologů také hrozí hlavně ve východní polovině země silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami. Nejsilnější se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 7. večer. Ministr pro sport Boris Šťastný řeší situaci po derby pražských S. Kvůli bezpečnosti na stadionech chce vytvořit pracovní skupinu k legislativě. Víc tomu řekl v České televizi před jednáním vlády.
8: Já osobně jsem vždycky byl spíše pro prevenci než pro represi a na této pozici chci se trvat. Na druhou stranu ze strany sportovního prostředí zaznívá v posledních hodinách a dnech řada požadavků, jak tyto věci změnit, zejména v oblasti například využití kamerových záznamů, zpřísnění podmínek pohybu po stadionech.
14: Týká se to taky pozice bezpečnostních služeb. Kvůli události je v kontaktu s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc řešit nebude. Pardubická univerzita připravuje demolici staré a opuštěné budovy telegrafie. V ní se kdysi vyráběly telefony a telegrafy. Místo ní postaví budovu pro fakultu zdravotnických studií. Přípravné práce začnou zítra, demoliční v červenci. Nově tam stojí nová bytová čtvrť. V Jihlavě bude kvůli údržbě uzavřený tunel na obchvatu 1/38. Ředitelství silnice dálnic provede koncem týdne revizi a údržbu tunelu a vymění softwarové vybavení. Auta budou 2-kilometrový úsek s tunelem objíždět od pátečních 5 odpoledne. Uzavírka by měla skončit v neděli v 16 hodin. Objízdné trasy povedou přes město. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
1: Krásné poledne, přátelé, už je minuta popoledni, tak to nebudeme zdržovat. Já vám přeju dobrou chuť, budu vám servírovat pouze české písničky v této hodině a za chvilku bude řeč o hokeji. O českém hokeji, když je to ta česká hodinka. Můj čas, ta je ze sanitky.

0: Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení na vlnách Blaníku. Takhle popolední. Přátelé, pojďme se pobavit o hokeji, protože tento týden už to začíná. V pátek vypukne mistrovství světa v hokeji a my už známe sestavu. Trenér Rulík už to dal dohromady, už to zveřejnil. Na soupisku dal hned 8 nováčků, mezi nimi i nejlepšího obránce posledního ročníku extraligy Tomáše Galvase. A naopak vynechal třeba útočníka Calgary Flames Adama Klapku. Tady je sám trenér Radim Rulík.
1: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A to kritérium jednoznačně zvládat bruslařsky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti, bude to strašně náročný.
0: Je to tak. Navíc to bude ve Švýcarsku. Od Švýcarů jsme teď dostali docela výklep, jak se říká. No tak snad to je poslední taková nešťastnost před tím, než vypukne mistrovství světa v pátek a my to všem natřeme, naši kluci. Budeme držet palce a samozřejmě na Blaníku pro vás chystáme jako vždycky hokejový speciál. Teď jsou tady Damiens, Stýská se mi. A je přesně 12:10. Posloucháte Českou hodinku na Blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

0: Čáková, jen jeden, to se týkalo do tohoto víkendu i mě, jen jeden klíšťák se do mě zakousnul, ale teď o víkendu jsem měl dvě klíšťata. Já už jsem vám říkal, že jsem tedy letos poprvé chráněn před klíšťovou encefalitidou, což je poměrně užitečné, protože to je opravdu velmi, velmi nebezpečná nemoc, kterou přináší právě klíšťata. A teď jak zapršelo, tak ta aktivita klíšťat samozřejmě stoupá. Tak přátelé, pozor na to, repelenty a tak dále a dávejte pozor, dlouhé kalhoty. Znáte to, klíšťata už jsou ve formě. Za chvilku David Dale, Michal David a taky Slza na Blaníku. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Najít vhodný pozemek pro stavbu nového bydlení je základ úspěchu. A ten si teď může připsat Středočeský kraj. Povedl se mu totiž strategický nákup parcely ve Zdicích. Vzniknou tady tři bezbariérové rodinné domy pro 18 klientů domova Koniklec Suchomasty. Je to zkrátka chytrá investice do sociální oblasti s lidským rozměrem. Více nám k tomu poví krajský radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury Robert Pecha.
1: Správa krajského majetku pro mě znamená především odpovědnost za to, aby každá budova či pozemek sloužily lidem co nejlépe. Ať už jde o školství nebo sociální sféru, vždy hledáme cestu, jak postupovat maximálně efektivně. Ve Zdicích se nám to podařilo hned dvakrát. Vyjednali jsme zajímavou slevu skupní ceny a zároveň jsme připravili půdu pro projekt, který klientům sociálních služeb poskytne moderní bydlení komunitního charakteru. Je to jasný důkaz, že i investice do majetku mohou mít velmi konkrétní lidský rozměr.
0: Nové bydlení ve Zdicích je jedním z několika dalších, kde kraj v rámci transformace domova Koniklec Suchomasty vytvoří zázemí pro všech 42 klientů. Celý projekt podpoří také finance z evropských fondů. Pro budoucí obyvatele to znamená životní změnu. Možnost žít život, který se co nejvíce podobá tomu našemu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky. Středočeské aktuality.
2: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
3: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
2: Počkej. Castle.
3: Castle video. Sakra. Castle video.
4: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
3: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
10: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
11: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
10: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
11: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
12: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
13: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S
14: promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Jarní únava a těžké vstávání. Co

0: Mistr Karel Gott, jestli tě budu mít rád, Ivolecká, no budu. Když přijdeš, tak tě budu mít rád, samozřejmě.
1: Jo, takhle, aha,
0: ne,
1: aha.
0: Já tě mám rád pořád. Ivuško, prosím tě, ty jsi nám minulý týden chyběla, co pak se stalo?
1: Já jsem vám chyběla, to jsem ráda. No, no takhle, co se stalo, no, já jsem to dávala i na sociální sítě, že jo, to je takový nejrychlejší komunikační prostředek. No, vypad mi hlas. Přátelé, to bylo strašný. Ne to, že mi vypad, jako, ale já jsem nemohla mluvit, rozumíš, že jsem musela mlčet. Jo? A dovedeš si představit mě, že mlčím?
0: No já jsem to tady zažil asi 20 minut a bylo to divný.
1: Jako je, ale to bylo i pro mě divný, no. Já jsem se chodila projít třeba, jo, protože jsem si říkala, tak když se procházím, tak obvykle s nikým nemluvím, že jo, to je normální, takže já jsem furt chodila. Jako, a teď přišli všichni domů, že jo, a teď já jsem s nima potřebovala něco probrat, no to nešlo, znakovou řeč neumím, že jo, do toho mi vajchnul pes. Rozumíš? Nemohla jsem na něj zavolat, takže to bylo, no to bylo strašné.
0: On Frank stejně strašný. Moc neslyší, takže no. To je trochu jedno. Ivuško, každopádně všechno už je v pořádku, jsme rádi, že tě máme. Já jsem ti chtěl říct, že dneska je světový den povědomí o egu, jo. Mm-hmm. A tak jsem chtěl vzpomenout to derby pražských S, což jsme všichni sledovali tak nějak o víkendu. A byla to hrůza samozřejmě, jo. Já myslím, že i ty jsi to zachytila, no, přestože fotbal nesleduješ.
1: Samozřejmě jsem viděla videa, že jo, záznamy různý, jasně.
0: Bylo to strašný, ale zároveň jsem chtěl teda říct takovou kontroverzní stanovisko, jo. Já jsem byl včera na florbale s klukama, hráli jsme florbal. A člověče, bylo to takový klidnější mnohem. Jako kdyby jsme se všichni chytli za rypáky a řekli si, sakra, dítě, to je jenom sport. Co to tady blbneme, jako?
1: No, a teď ale o tom to je, no. Že jo? A vždycky to o tom bylo, že je to jenom sport.
0: A tím jsem chtěl říct, že všechno dobré, všechno zlé je k něčemu dobré, tak možná, že i tohle tu společnost trošičku probudí a začneme se k sobě chovat trošku líp. Bylo by to dobře.
1: Kéžby.
0: Ivuško, měj se tady krásně, přátelé, hezké odpoledne.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Třebíč.
1: Nice boy.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Plané

0: Tak to byla Marta Kubišová, Nechte zvony znít. No a za chviličku odstartujeme na Blaníku odpolední vysílání. 13. se blíží a to je čas, kdy nám na Blaníku startuje odpolední vysílání s Ivou Leckou. Já se moc těším. Za chvilku další české písničky, Tereza Kerndlová. Taky Petr Novák, Já budu chodit po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: A dva gratulanti v jedné písni, tedy gratulanti letošního Konopiště, Jiří Korn a Lucie Bílá.
1: Byl by
0: Za chviličku tady pokračujeme, předtím ještě počasí, doprava a další zprávy a 13. tu bude za 7 minut.
2: Radio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Rádio Blaník, počasí.
13: Rádio
14: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme nejprve oblačnou až polojasnou oblohu ojediněle s přeháníkami. Nicméně v polohách nad 700 metrů může místy i sněžit. Během dne pak bude oblačnost spíše proměnlivá, pršet bude jen místy, k večeru srážky postupně ustanou. Teploměr ukáže 9 až 12 stupňů. O počasí všechno, teď je tu doprava.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
14: Pozor si dávejte na Pražském okruhu na 61. kilometru směrem k dálnici D10. U sjezdu z D11 se pouralo, očekávejte zdržení v koloně. Na dálnici D8 na 12. kilometru směr Lovosice bouralo osobní auto a narazilo do překážky na silnici. Zatím se tu kolona netvoří. Opatrní buďte na Berounsku mezi Lochovicemi a Neuměteli, nepřehledněte tu nepojízdný nákladák. A pozor stále dávejte na trase z Prahy směr Kolín, za Českým Brodem je na vozovce olej. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
4: Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů.
14: Speciální jednotka záchranářů už může opět do zahraničí. Praha chystá úpravu azylového domu Armády spásy. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Moravskoslezští kriminalisté rozkryli gang podvodníků. Dva muže a dvě ženy z Opavska a Karvinska už obvinili ze zvlášť závažného zločinu podvodu. Čtveřice nabízala několik let lidem zhodnocení jejich vkladů, i když věděla, že návrat peněz nemůžou garantovat. Jejich slibům uvěřilo skoro 300 lidí, škoda 118 milionů korun. Česká jednotka složená z hasičů a záchranářů má opět evropskou certifikaci. Splnila proto poslední krok v rámci mezinárodního cvičení MODEX 2026 v Portugalsku. Může tak opět sloužit při zahraničních záchranných operacích v civilní obraně Evropské unie. Praha chce zrekonstruovat azylový dům Armády spásy. Sídlí v Tusarově ulici a práce by měly přijít na 200 až 300 milionů. V objektu ukončilo činnost bezdomovecké denní centrum od května. Často ho kritizovali místní. Nově tam najdou zázemí bezdomovci po hospitalizaci, seniori bez zázemí anebo lidé s omezenou mobilitou. Jihočeský kraj nabízí letos bohatý program. Na zájemce čekají sportovní akce, aktivní zážitky i adrenalin. Některé z nich přibližuje vedoucí oddělení marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
13: Rodiny s dětmi potěší například kreativní festival Pískoviště v Písku, Den dětí v Zoo Hluboká či Den se zvířátky na Blatné. Milovníci dobrého jídla a pití si zase přijdou na své na táborském festivalu vína, festivalu piva v Českém Krumlově.
14: A chybět nebude ani oblíbené borůvko braní v Borovanech. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď s vámi bude i Valecká.
2: I Valecká
16: na Rádiu Blaník.
0: Ano, přátelé, tak krásný dobrý den, tak mě tady zase máte a upřímně já jsem tady moc ráda, že mám zpátky hlas a zase můžu normálně pracovat. Tak jdeme na to, startujeme pondělní odpoledne na Blaníku a hned na startu se vypravíme na Veselý kopec. Ale ještě předtím Činasky, Bára Hosnedlová a Slovenský Green. Pohodový poslech.

0: Tak tohle byla Tereza Kendlová a Schody z nebe a my teď vystoupáme na Veselý kopec. Tam míříme za jednou novinkou do Skanzemu. Ano, míříme na Chrudimsko, tam mají totiž nově roubenou stodolu, přenesenou z Boru u Skutče. Areál je tak po 54 letech kompletní. Čím je tahle stodola výjimečná, to nám teď vysvětlí etnolog Jiří Pokorný.
1: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do stran pomocí pásku a tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
0: Tak zdravíme na Veselý kopec a gratulujeme, ať se vám daří. No a pokračujeme dál, další písničky jsou připravené, teď jsou tu Škorpioni.

0: Emilia a Big Big World. Ano, svět je veliký a na světě je spousta vlakových nádraží. Pražské hlavní nádraží se dostalo mezi světovou elitu v novém žebříčku britské společnosti All Clear, který hodnotil prémiové služby na 40 významných vlakových stanicích. Obsadilo to pražské 12. místo. Hodnocení sledovalo například kvalitu čekáren, nabídku restaurací, množství obchodů, hotely v okolí i recenze cestujících. Praha zaujala hlavně kombinací historické architektury a moderní odbavovací haly. Se ziskem 61 bodů ze 100, což je opravdu hodně velké číslo, se zařadilo po bok londýnského St. Pancras, International a belgického nádraží Antwerpen Central. Tak gratulujeme jen tak dál.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední. Pepovi parťáci.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
7: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Silné hlasy Jiří Korn a Lucie Bílá a dva interpreti, kteří letos dorazí na Konopiště, dva gratulanti, na které se moc těšíme. No a teď té důležité věci, co pro vás mám, i když to nezní úplně tak, jak by to mělo být, já pro vás vlastně v tuhle chvíli nic nemám, ale...
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Já mám pro vás dobrou zprávu, takhle bych začala, protože ta dobrá zpráva je, že i když je Konopiště vyprodané, pořád je tu šance, abyste se na Konopiště dostali. A pozor, úplně zadarmo. To je to, co jsem vám chtěla říct. Každý všední den pro vás máme vždy v 8 hodin krátkou hudební ukázku, takže je dobré ráno poslouchat, abyste byli mezi těmi prvními, kteří ji uslyší a kteří mají šanci právě od té 8. raní až do 19. hodiny vyhrát lupeny na Konopiště. Já vám teď pustím ukázku, poslouchejte dobře. Tak, to byly některé písničky od jednoho konkrétního interpreta, který letos také vystoupí na Konopišti a vy byste měli v našem vysílání některou z jeho písniček chytit. A jakmile se to stane, tedy kdykoliv mezi 8. a 19. hodinou, všeho nechte a volejte na 800 109 109. Vyhráváte hned v tu chvíli, pokud budete první na lince, dvě vstupenky zdarma na Blanické Konopiště. Takže 30. květen může být ještě pořád u vás ve hře, a to i přesto, že lístky nemáte.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
17: Ahoj, Ahoj, tady Nice Boy.

0: boj spotřebič. Bič.
1: Nice boy.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: rád se brouzdám rosou, jo. Michal Tučný na Blaníku. No a za chvilku další české písničky. Jarda Uhlíř, Severní vítr. Dáme si taky Krištofy a Inzerát. Připravená bude i Bára Basiková, Veni Domine. A nebo Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. S Láskou nám je líp. Budeme hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Ale předtím počasí, doprava, další zprávy. Za 6 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
5: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Čeká nás oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, navíc ve vyšších polohách může místy i sněžit. Srážky postupně ustanou až k večeru, kdy se protrhají i mraky. Teploty v maximech vyšplhají na 12 stupňů. Toliko počasí, na řadě jsou informace z dopravy.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Blaník za volantem.
11: Na Mladoboleslavsku za Březnem směr Rabakov bouralo osobní auto a narazilo do stromu. Očekávejte komplikace. Pozor si na Mladoboleslavsku dávejte i na trase z Března na Libáň. Před odbočkou na Lhotky blokuje provoz dopravní nehoda. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 9,5 kilometru ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto, tak ho nepřehlédněte. A opatrní buďte na příjezdu do Benešova směrem od Prahy. Na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané osobní auto, kolona má zhruba 2 kilometry, obrňte se trpělivostí. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Na školách přibývá počet stížností. Maloobchodní tržby v Česku zrychlují. Spenglerův pohár se letos žádný český tým nezahraje.
15: Radio Blaník.
14: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česká školní inspekce řeší čím dál víc stížností. Od září se na ni obrátili rodiče ve skoro 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by šlo ale předejít nebo je vyřešit jen v rámci školy. Za konflikty a neshodami totiž podle odborníků často stojí špatná komunikace a nebo nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily meziroční růst, a to o procento a čtvrt na 4,9%. Přispěly údaje jsou bez započtení prodejů a oprav aut a více Český statistický úřad, říká Jana Gottwaldová.
4: Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen z oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin.
14: Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly o 5,5%, třeba za potraviny o 4,8% bodu. Dvouletý jerez Bardy přešel ze Šumavy až do Krušných hor. Vzdušnou čarou tak podle odborníků překonal 160 kilometrů. Jedná se tak o nejdelší mapovaný přesun rysa v rámci České republiky. Zřejmě se přesouval hlavně lesnatým pásem podél západní hranice, protože osudnými se jim často stávají silnice a také železnice. Hokejový Spenglerův pohár v Davosu bude po 11 letech bez české účasti. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě dnes zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ives Tampere. Loni v turnaji, který proběhne od 26. do 31. prosince i letos, hrála Sparta. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Ivalecká.
15: Ivalecká
16: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál, následující 60-minutovka je opět nabitá písničkami, které máte rádi. Samozřejmě budeme startovat hezky česky a bude to Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. No a k tomu větru a počasí se dostaneme také v této hodině. Mrkneme se na předpověď, ženou se k nám velmi silné bouřky s přívalovým deštěm. Podrobnosti za pár minut. Teď ale Jaroslav Uhlíř a ode mě přání pohodového odpoledne.

0: To byl Meky Žbirka, možno se ti zdá, je Pepíček Zima by měl dneska narozeniny. Koukám tady do seznamu jmen těch, kteří slaví nebo by slavili. A teď je to samozřejmě taky slavný kalendář Rádia Blaník, tedy kalendář těch, kteří vám hrají naše oblíbené písničky. Tak pojďme zavzpomínat na ty, kteří už třeba mezi námi nejsou, ale také pojďme si připomenout ty, kteří jsou mezi námi a stále nám hezky hrají na Blaníku. Tak pojďme na to, je to Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásné pondělí a také dnes přicházíme s přehledem toho, co si připomínáme tento týden. Pojďme na to. Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na fenomenálního skladatele a zpěváka Petra Habku. Došel by se 82 let.
3: Ty jsi má levandulová.
2: Tak oslaví své 68. narozeniny Vít Sázavský ze skupiny Neřeš a 40 let bude v pátek písničkáři a herci Tomáši Klusovi.
4: Že chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
2: A já vám už nyní můžu prozradit, že s Tomášem a jeho písničkami strávíme celý nadcházející víkend. Své 73. narozeniny pak v pátek oslaví legendární Mike Oldfield. V sobotu bude 81 let zpěvákovi Láďovi Karndlovi. A 73 let by se v sobotu dožil zpěvák a bubeník Víťa Vávra. No a ještě jedno výročí. V neděli bude 77 let jedinečnému zpěvákovi, tanečníkovi, herci a hudebníkovi Jiřímu Kornovi.
5: Čas se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
2: S Jiřím to samozřejmě oslavíme i dodatečně 30. května na našem konopišti, kde úplně poprvé na našich narozeninách vystoupí a moc se na to těšíme. Vše nejlepší pak v neděli popřejeme i Pavlu Horňákovi. Idol žen a dívek let 80. oslaví své 58. narozeniny. Neuvěřitelné, jak to letí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše. Přeji vám krásný den a hodně důvodu k dobré náladě. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádio Blaník.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Báru Basikovou a Veni Domine, ovšem to je hlas. No přátelé, před chviličkou jsem měla telefonát, volala mi moje sestra. Já vždycky mám infarkt, ona je taky šílená, volá mi, když mám vysílání, rozumíte, tak to se člověk lekne, že se něco stalo. A ona volá a říká, prosím tě, ty jsi měla mluvit o těch bouřkách, já bych potřebovala vědět, jak to je, protože jestli mám teda jako uklidit tu zahradu. No tak sekře, už jsem to řekla, teď to řeknu vám. Od 13. hodiny platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Meteorologové varují, že zejména ve východní polovině země se budou tvořit silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami. Nejsilnější bouřky se mají sformovat v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Takže pořád máte ještě čas to případně všechno poklidit. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště. Ten by měl na severovýchodě území pokračovat až do úterý. Rána. Tolik tedy informace od meteorologů, snad vám to takhle stačí, každopádně, když se podíváte na internet, tak všude se o tom píše, jsou tam i mapy hydrometeorologického ústavu, takže si můžete zkontrolovat svoji lokalitu. Za chviličku nás čeká dobrá zpráva, tentokrát budeme gratulovat českému antikonfliktnímu týmu, protože ten slaví.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: I zítra bude ráno. A ráno s Blaníkem je nejpohodovější.
3: Budeme proplácet účtenky a také vám představíme další hvězdu Konopiště, díky které si můžete vyposlouchat vstupenky na náš narozeninový koncert.
2: No a taky bude host na telefonu. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
4: Tak je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete

0: výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
1: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
0: Jaké možnosti přenocování zoopark Zelčín nabízí?
1: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
0: Nemám stan, karavan ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
1: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: To byli oni, tedy oni a kabáti. Písnička se jmenuje Oni. No a tohle je náš kolega, který přináší dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Dominik. Já tě vítám, ahoj a povídej.
2: Ahoj, krásné odpoledne všem. Antikonfliktní týmy policie České republiky letos slaví 20 let od svého vzniku. A za tu dobu se z nich stala klíčová součást bezpečnosti při velkých akcích a vypjatých situacích. Fungují na jednoduchém principu. Místo síly nastupuje komunikace. Policisté z těchto týmů jsou speciálně vyškolení na práci s davem, krizovou komunikaci a zvládání emocí. A do terénu jdou především proto, aby konfliktům předcházeli, ne je řešili až ve chvíli, kdy propuknou. Co je jejich hlavním úkolem a jak jejich členy poznáme, řekne mluvčí policie Irena Brodská.
3: Jejich hlavním úkolem je snižovat napětí, komunikovat s účastníky a vysvětlit jim například průběh opatření a upozornit je, kdy už mohou překročit hranici protiprávního jednání. Člena antikonfliktního týmu poznáte na první pohled. Od davu i od ostatních složek policie je odlišuje typická žlutá reflexní vesta s modrými prvky a nápisem antikonfliktní tým.
2: Antikonfliktní týmy dnes tvoří síť napříč celou republikou a při větších akcích spolupracují i mezi jednotlivými kraji. Zajímavostí je, že český model se stal inspirací i pro zahraničí. Zkušenostmi našich policistů se inspirovalo například Polsko, Slovensko nebo Ukrajina.
0: No, zase jsme v něčem dobří, tak skvělá práce. Gratulujeme a jsme rádi, že antikonfliktní tým máme. No a teď slaví, tak všechno nejlepší. Dominiku, děkujeme a měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Jedinečné a vyprodané.
4: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
4: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
4: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Dali byste si dnes italský western, pak se večer dívejte na televizi Seznam. Doc West v podání Terence Hilla měl sice štěstí v pokru, ale bohužel mu výhru ukradli bandité. Doc West se snaží dopadnout lupiče, ale nakonec to bude právě on, kdo skončí ve vězení. Jak to celé dopadne? To se dozvíte ve westernu Nejlepší vyhrává, který začíná ve 20:10 na televizi Seznam.

0: Hi, hi, hi, neboli ahoj, ahoj, ahoj do všech koutů České republiky. Já vás zdravím, přeju vám krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv. Jsme moc rádi, že posloucháte, odpolední vysílání pokračuje dál. Za chviličku další české písničky, třeba Marek Ztracený. Časy se mění, jen my ta zůstáváme stejní. Taky si dáme rande u zdinářků.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: To bude Hanka Zagorová, anebo Činasky a první signální.
2: Na první signální, jak jsem v obleci.
0: Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, podíváme se, jak to teď aktuálně vypadá, taky jak to vypadá na silnicích a co je nového, vám řekne Monika Holubová. Tak zůstaňte s námi.
3: Radio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
8: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
8: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, sem tam i s přeháníkami. Deštníky proto raději vezměte sebou. Ve vyšších polohách se mohou objevit místy i sněhové vločky. K večeru srážky postupně ustanou a teploměr zítra ukáže 9 až 12 stupňů. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Na Mladoboleslavsku za Březnem směrem na Rabakov bouralo osobní auto a narazilo do stromu. Počítejte s omezením. Na trase z Března na Libáň před odbočkou na Lhotky blokuje provoz dopravní nehoda. I tady si dejte velký pozor. Na Táborsku na trase ze Soběslavy na Deštnou v Mezné narazilo nákladní auto do sloupu. Očekávejte komplikace. Pozor si dejte na příjezdu do Benešova směrem z Prahy. Na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto. Očekávejte kolonu. Ta má asi 2 kilometry, tak tam buďte trpěliví. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
10: Situaci na pražském derby okomentoval i premiér. Rezort práce řeší vznik speciálního úřadu pro děti. První případ hantaviru je ve Francii. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výtržnosti na derby pražských S jsou podle premiéra Andreje Babiše strašnou ostudou. Podle něj jsou potřeba nová opatření a brutální změna.
16: Je to úplně hrozné, potom co jsme měli pocit, že teda po té aféře s tou korupcí, že už to máme čistý stůl, tak je to neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. Ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Vůbec nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion, mají tam ty světlice a tyhle věci.
10: Policie po derby vyšetřuje i napadení sektoru hostí nebo poničení sedáček a toalet. Řeší také napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Za to hrozí až 2 roky vězení. Samotné vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořit by je měli psychologové anebo právníci. Ministr Aleš Juchelka začátkem února ve sněmovně sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl pod rezortem práce začít fungovat do 4 let. Včelstva v Česku přečkala minulou zimu dobře. Neopakovala se tak situace z loňské zimy, kdy včelaři hlásili rekordní úhyny. Zatímco tehdy byly 26%, letos 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. V Německu jsou pak v nemocnici 4 další lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými. Podle tamního ministerstva zdravotnictví ale nemají žádné příznaky onemocnění. Ještě dnes by proto měli být převezeni do spolkových zemí, odkud pocházejí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Ivalecká.
7: Ivalecká na Rádiu Blaník.
17: Krásné odpoledne, my se už za chvilku opět vydáme na cestu. Mirek Táborský nás i tento týden v obvyklém čase bude brát na zajímavá místa. A tentokrát to budou místa, která žijí tradicí. Jako první navštívíme Muzeum Petrov. A jedna slavná pohádková postavička slaví, řekneme si víc. A také uzavřeme náš seriál s Buřinkou. O úsporných rekonstrukcích je toho hodně, tak jdeme na to. A startujeme hezky česky. Je tu Marek Ztracený.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Buty a František a teď už hurá za tradicemi. Navštívíme Muzeum Petrov, je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás provedu po místech, kde jsou stále živé nějaké naše tradice, na které můžeme být pyšní. V polovině listopadu loňského roku bylo v Hradci Králové otevřeno nové Petrov muzeum, které je věnováno tamní tradici výroby klavírů. Muzeum je umístěno v prostorách obecního domu. Ano, i Hradec Králové má svůj obecní dům. A stejně jako ten pražský, ani tenhle není ledajaký. Je totiž dílem věhlasného architekta Jana Kotěry, který projektoval i blízkou budovu, v níž sídlí Muzeum východních Čech. Rohový obecní dům ale vznikl až o dekádu později, tedy v první polovině 20. let 20. století. Jeho výstavba souvisela s urbanistickým rozvojem města po první světové válce, kdy bylo nutné řešit nedostatek bytů a zároveň zajistit prostory pro městské úřady. Kotěra navrhl třípatrovou budovu s úspornými, zároveň ale funkčními byty a s úřadovnami městských elektrických a plynárenských podniků v přízemí. Později prošla budova několika úpravami a změnami využití. Do roku 2009 v něm sídlila vědecká knihovna a pak ještě knihovna městská. V roce 2014 přišla ke slovu rozsáhlá rekonstrukce. Po ní zde otevřeli informační centrum, ze kterého se vstupuje do Petrov muzea. Není veliké, zabírá 2 podlaží, ale díky svému řešení má určitě co nabídnout. Propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Expozice zobrazuje příběh od narození zakladatele společnosti Antonína Petrova v roce 1839 a zhotovení nejstaršího dochovaného klavíru z roku 1865 až po současnost. Všechno přehledně zobrazuje časová osa, u které můžete strávit nemálo času, abyste se dobře zorientovali v celém dlouhém příběhu. V expozici se dozvíte, kolik nástrojů firma doposud vyrobila, kdo zakoupil první Petrovův klavír i další zajímavosti, ke kterým se do Královéhradeckého muzea Petrov vrátím ještě příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: to máš.
1: Jo, jo, to je velká pravda a tohle byla první signální jačinasky. Přátelé, znáte toho poněkud přerostlého chundelatého psa jménem Fík? No jo, umí mluvit, baví několikátou generaci dětí v mnoha zemích a nejen jich. Poetice příhod Maxi psa, Fíka a jeho kamarádky Áji dokážou podlehnout i dospělí diváci. Na televizních obrazovkách se Maxi pes Fík poprvé objevil 14. května 1976 jako večerníček a během následujícího půlstoletí se zařadil mezi stálice dětského vysílání. No tak milý Fíku, ke tvým, je to neskutečné, ale 50. které ve čtvrtek oslavíš, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku na Blaníku poslední díl našeho seriálu o úsporných rekonstrukcích s Buřinkou.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do perfekty. Navštěv

0: si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
4: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
5: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
4: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
11: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
10: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
11: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
13: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
14: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
16: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Na Blaníku za 4 minuty už bude 3:15 a je to poslední díl našeho seriálu s Buřinkou o úsporných rekonstrukcích.
1: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na Rádiu Blaník.
0: 6 týdnů jsme se společně s Milanem Pospíšilem z Buřinky prokousávali jednotlivými částmi úsporné rekonstrukce domu. Už víme, že úsporná rekonstrukce není jenom o jedné technologii, ale o tom, že jednotlivé kroky do sebe zapadají a dávají dohromady smysl. Probrali jsme všechno od A až po Z, od pečlivého plánování přes bez kterého by to zkrátka nešlo, přes obálku budovy, výměnu oken, promyšleného financování i výběru správného vytápění. No a dneska si všechno hezky shrneme. Tak Milane, čím začít?
2: Určitě je dobré začít plánem, ke kterému bych si přizval odborníka. První by se mělo řešit zateplení a utěsnění domů, protože je to základ. Bez toho nedává smysl řešit výměnu zdroje vytápění ani fotovoltaiku, protože menší spotřeba rovná se menší technologie. Zároveň bych se nebál si na úspornou rekonstrukci půjčit, protože moje výsledná úspora může být vyšší než právě splátka bance.
0: Tak já děkuji Milanu Pospíšilovi z Buřinky za užitečné rady a ještě dodám, že pokud se rozhodnete pro úspornou rekonstrukci, neváhejte se obrátit na odborníky. Správné pořadí kroků při rekonstrukci šetří vlastně dvakrát. Dům funguje lépe, technologie jsou menší a účty nižší. Když se to otočí, úspory se často nedostaví. Nezapomeňte, klid v peněžence i v rodině je součástí rekonstrukce.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: A to je ode mě dneska všechno. Zítra zase ve 13 hodin budu tady. Za chvilku už Jirka Frélich. Zůstaňte s Blaníkem a krásný zbytek dne.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: I Třebíč. Bič. Nice boy.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad a písnička Lítáme v tom. Krásné pondělí, hezké odpoledne už přeje Jirka Frélich. Po 16. hodině skupina Olympic.
1: Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat pís.
0: Taky Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadér.
0: A chybět nebude ani Iveta Bartošová.
2: Může
0: zní Blaník, hraje vám dál hezky česky, tak krásné odpoledne.
3: Radio Blaník.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Sem tam může sprchnout. V polohách nad 700 metrů pak můžou padat i sněhové vločky. Během dne srážky postupně ustanou. Teploměr ukáže 9 až 12 stupňů. Foukat bude nejprve čerstvý západní, místy ale nárazový vítr. O počasí je to všechno. Teď míříme na silnice.
16: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
13: Blaník za volantem.
15: Na Táborsku na trase ze Soběslavy na Deštnou v Mezné narazilo nákladní auto do sloupu. Počítejte s omezením. Na Mladoboleslavsku za Březnem směr Rabakov bouralo osobní auto a narazilo do stromu. I tady očekávejte komplikace. A silničáři opravují 6 km jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu, pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
17: Proto je teď uzavřený exit 10 ve směru na Prahu pro sjezd i nájezd. Řidiči mohou využít sousední exit číslo 14. Na dálnici je doprava vedena stále v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, ovšem jsou zúžené a je tady 80.
15: A já doplním, že opravený úsek půjde do provozu nejpozději do konce května. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Stropové ceny paliv opět klesnou.
2: Meteorologové varují před ledovými muži. Kvůli slavnému pochodu posílí vlaky. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny paliv v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní zítra o 39 haléřů na 44 korun. U nafty bude pokles výraznější. Konkrétně to bude o zhruba korunu 30 a čerpací stanici budou moci prodávat maximálně za 42 koruny a 84 haléřů za litr. Nové stropy dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Ledoví muži přinesou tradiční citelné ochlazení. To se projeví už zítra, kdy i na horách může dokonce sněžit. A víc říká meteorolog Miloš Dvořák.
19: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Bonifáce, ale v blízkosti těchto datumů se stává, že právě od severu, severozápadu pronikne do střední Evropy studený vzduch.
2: Nejchladněji by mělo být zřejmě ve středu ráno, kde můžou být až minus 2 stupně Celsia. Přízemní mrazíky se budou objevovat až do pátku, bude ale víc deštivo. České dráhy se chystají na pochod Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci o víkendu opět využít speciální celodenní jízdenku. Evropská unie poskytne Ukrajině prvních 9 miliard eur z půjčky nejpozději v červnu. Mělo být o 221 miliard korun, část půjde na vojenské účely a část jako makrofinanční pomoc. Původně se měla za půjčku zaručit celá Unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
20: A já přeji krásný poslech. 16. hodina odbyla.
21: Jirka Frélich
22: na Rádiu Blaník.
20: Nejvyšší čas na Blaníku hrát hezky česky, za chvíli Petr Muk, teď ale skupina Olympik.

0: Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér na Blaníku a myslím si, že telefon nám bliká. Proč? Rádio Blaník, dobrý den.
1: Ahoj,
0: dobrý den. Kdo pak tam?
1: Tady Lenka.
0: Leni, a proč nám voláte?
1: Mám pocit, že jsem slyšela jednoho z interpretů na koncert.
0: Na koncert na Konopišti? Myslíte? Ano? No je to tak.
2: Hvězdy Konopiště. Na Rádiu
0: Blaník. Je to tak a patří vám velký potlesk. Vy jste byla opravdu ta první, kdo se hned na konci písničky k nám dovolal na 800 109 109. Hned po vás volali další a další a další, takže vy půjdete s námi na Konopiště.
1: Super.
0: Super. Skvělý. Prosím pěkně, byla ta dnešní ukázka, já ji pustím. Byla ta dnešní ukázka náročná?
1: Náročná.
0: Byla jste si jistá, úplně?
1: Ano.
0: Super. Máte ráda Dalibora Jandu?
1: Mám.
0: Tak ho budete moci vidět naživo, do kalendáře si napište 30. květen, Konopiště. Od nás máte dvě vstupenky, velmi gratuluji. Do jakého města nebo obce, kam vás zdravíme?
1: Liberecký kraj.
0: Liberecký kraj, vidíte. Tak zdravíme na Liberecko, pod Ještět. Mějte se nádherně a 30. května se těšíme na Konopišti.
1: Já taky, díky.
0: Mějte se. No a co se týká naší hry, no tak zítra pokračujeme. Pozorně poslouchejte Blaník, protože ráno po 8 zase odhalíme nějakou z těch našich nápověd a budeme hledat další hvězdu Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: No a je to stejné, jakmile zazní ta písnička, tak je důležité být na telefonu 800 109 109, úplně první na konci písničky. Je to trošku těžké, ale je to hra. Teď Petr Muk.

0: Hezky česky.
1: Jsme Rádio Blaník. Pohodové rádio.
0: Jsme Rádio Blaník. Blaník.

0: Oslavná písnička Otavan a Hands Up, naše oslavná, ta zní takto. Blanická písnička Slunce dál svítí, která vznikla ke čtvrtstoletí našeho rádia. Ano, před 2 lety poprvé jsme mohli slyšet Slunce dál svítí. Svítit bude, i když dneska je většinou taky na mnoha místech docela dost oblačno, zataženo někde s přeháňkami, tak v dalších dnech by se to mělo spravit, dokonce ve středu už má být jenom sluníčko. Tak se těšte třeba na středeční počasí, ale každopádně zítra pokračujeme třeba s hrou Víc nebo míň. Tak pokud s námi soutěžíte, tak buďte ve středu, teda ve středu buďte taky, ale ve středu i zítra při úterku.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
14: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
13: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
15: A mají tam třeba i dětský kolečko?
16: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
17: Mat. Ten obchod mám rád.
18: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
19: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
20: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
21: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
20: Počkej. Castle.
21: Castle Video. Sakra. Castle Video.
22: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
21: Zamkni video.
22: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
23: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit

0: barák, tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
1: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Bob Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Bob Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Bob Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Bob Optik.
2: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: nám do studia Rádia Blaník začalo svítit sluníčko o 106 a mimochodem ráno jsme udělali krásné, třeba pro naši posluchačku Jitku z Čisté na Mladoboleslavsku. Ta chtěla proplatit pro dvě dcery základní uměleckou školu za 3800 korun. No, jak to dopadlo, když dostala tu klíčovou otázku? Co myslíte?
1: Ano, jsem jako já na cestě do práce.
2: No tak, abychom to nezamluvili, kdo dospíval na Blaníku?
1: Karel Gott.
2: Je to tak.
0: To byla správná odpověď. Otázka zní ráno po 7 vždycky stejně. Kdo právě teď dospíval na Blaníku, tak je důležité to vědět, poslouchat Blaník i po 7 hodině, speciálně pokud s námi hrajete hru, kdy Petr platí vaše účty. Je to jednoduché, zapojit se můžete díky jediné SMS-ce, tu posílejte na 603 118 118. Do té SMS-ky nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, no a hlavně po 7 ráno poslouchejte Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Za chvíli na Blaníku John Lennon anebo také Magdalena od skupiny Jelen.
3: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: I zítra bude ráno. A ráno s Blaníkem je nejpohodovější.
6: Budeme proplácet účtenky a také vám představíme další hvězdu Konopiště, díky které si můžete vyposlouchat vstupenky na náš narozeninový koncert.
5: No a taky bude host na telefonu. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za

0: 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: I Třebíč. Nice
1: boy. Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jelen a písnička Magdalena při pondělku na Blaníku. Hezký poslech. I po 17. hodině to bude znít hezky česky. Třeba brontosauři a na kamení kámen.
1: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kamení kámen.
0: Hned po zprávách, ale Miraj, vedle tebe usíná. Skupina Lucie, písnička Marie.
2: Marie.
0: Ano, jak říkám, na Blaníku dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Zpočátku očekáváme oblačno až polojasno a sem tam může i sprchnout. V polohách nad 700 metrů se může objevit i sníh. Během dne ale srážky postupně ustanou, k večeru se protrhají i mraky a teploměr ukáže 9 až 12 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Začneme na dálnici D10. Slovo má Honza z dopravního centra ŘSD.
14: Na dálnici D10 dejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 59. kilometru ve směru na Turno. Kolona se zde však netvoří.
9: Kolona vás ale zdrží na trase z Mělníka na Slaný, a to před nájezdem na D8. Poskakovat budete asi kilometr. A se zdržením počítejte i na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3. Provoz tu blokuje porouchané auto, kolona má asi 2 kilometry. Tolik doprava, my vám přejeme šťastnou cestu, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi je tu opět Monika.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Vláda zatím o novém armádním náčelníkovi nejednala. Česko se dál potýká se suchem. Kontumace v Slávě může výrazně pomoci Spartě.
15: Radio Blaník.
16: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Připomněl, že vybírat budou ze 4 kandidátů. Konkrétní jména ale zatím nikdo z kabinetu neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zuma v pátek řekl, že jednat s předsedou vlády o dalším šéfovi armády budou v pondělí. Podle Babiše to dnes ale nestihli. Největší rozsah půdního sucha zaznamenala Česká republika minulý týden. Sucho ale přetrvává i po krátkém deštivém období. Srážek totiž příliš nespadlo a navíc ne všude. Na třetině území tak podle expertů z Intersucha platí stále nejhorší stupeň. Pardubický kraj podpořil mladé hasiče. Za 2 miliony jim pořídil 2 požární přívěsy pro výcvik a také 9 skladovacích kontejnerů pro okresní sdružení hasičů. Jak moc je to důležité, vysvětluje radní Miroslav Krčil.
17: Investice do výcviku mladé generace považujeme za klíčové, protože právě oni budou v budoucnu zajišťovat bezpečnost v našich obcích a městech. Moderní vybavení jim umožní získat zkušenosti odpovídající reálným zásahům.
16: Moderní vybavení je určené pro mladé hasiče ve věku 15 až 18 let. Odečet bodů Slávy za nedohrané sobotní derby nehrozí, potvrdila tu disciplinární komise s tím, že v paragrafech takový trest není. Verdikt by měl padnout na zítřejším mimořádném zasedání. Klubu hrozí kontumace, uzavření stadionu a udělení milionové pokuty. Kontumační prohra Slávy by mohla podle bookmakerů výrazně zvýšit šance letenských na titul. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka Frelich.
11: A já přeji krásný poslech Blaníku.
18: Jirka Frelich
15: na Rádiu Blaník.
11: U tématu víkendového utkání Slavie a Sparty, ale ještě zůstaneme za pár minut informace o tom, že disciplinární komise už má všechny potřebné materiály, tak pojďte s Blaníkem a dozvíte se všechno. No a teď už Miraj, vedle tebe usínám a taky Anna K. Hrajeme si hezky česky. Za minutu 17. hodina.

0: Anaka s písničkou Vždycky se budeme znát. Na Blaníku při pondělku krátce po 17. hodině. Pojďme k tomu víkendovému utkání, o kterém se mluví všude. Sobotní derby pražských S skončilo obrovskou ostudou a disciplinární komise už má prý všechny potřebné materiály, jak říká její šéf Jiří Macner.
1: My máme k dispozici řadu materiálů již dnes a v úterý ve 12 hodin je naplánováno setkání disciplinární komise, která bude tu věc projednávat a předpokládám, že i v úterý rozhodne.
0: Tak zítra by se mělo ve všem rozhodnout, uvidíme. Slavie měla krásně nakročeno k výhře nad Spartou a zároveň k výhře titulu, ale její fanoušci vtrhli několik minutek před koncem zápasu na stadion a taky na fanoušky Sparty, ale to samotné letenské fotbalisty pořádně zaskočilo. Očekává se, že trest bude exemplární a s kontumací pro Spartu a zhruba 10milionovou pokutou počítá i samotná Slavie. Jedno je jisté. Na Blaníku se to zítra dozvíte jako první, teď ale už zpátky k písničkám. A sáhneme si pro jednu až na Slovensko. Tady je slovenská skupina Elán a Zalubení a za chvíli zase hezky česky. Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Krásné pondělí a hezký podvečer.

0: Písnička Jenom blázni se radujou, tak pozor, do Česka se ženou silné bouřky a dorazit by měly právě v tento čas a už se objevují hromy a blesky, a to převážně v jižních Čechách, na Vysočině a na Pardubicku, míří dál na Královéhradecko a taky sem tam občas i na jižní Moravě, a začalo taky na mnoha místech pršet nebo se objevují přehánky, tak prosím pěkně, opatrně, výstraha meteorologů platí od této chvíle a zároveň může místy napadnout trošku více kapek, tak pozor, výrazná bouřka je teď od Bruntálu a směřuje na jihozápad. Vykazuje dokonce supercelární znaky, takže pozor na Bruntálsku a v okolí, ale hlavně buďte v pohodě. My vám k tomu pomůžeme písničkou Standy Hloška a Petra Kotvalda, protože takovou si za chvíli zahrajeme, a taky písničku od Lucie Marie. Dál prostě bude Blaník hrát hezky česky.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Najít vhodný pozemek pro stavbu nového bydlení je základ úspěchu a ten si teď může připsat Středočeský kraj. Povedl se mu totiž strategický nákup parcely ve Zdicích. Vzniknou tady 3 bezbariérové rodinné domy pro 18 klientů domova Koniklec Suchomasty. Je to zkrátka chytrá investice do sociální oblasti s lidským rozměrem. Více nám k tomu poví krajský radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury Robert Pecha.
3: Práva krajského majetku pro mě znamená především odpovědnost za to, aby každá budova či pozemek sloužily lidem co nejlépe. Ať už jde o školství nebo sociální sféru, vždy hledáme cestu, jak postupovat maximálně efektivně. Ve Zdicích se nám to podařilo hned 2x. Vyjednali jsme zajímavou slevu skupní ceny a zároveň jsme připravili půdu pro projekt, který klientům sociálních služeb poskytne moderní bydlení komunitního charakteru. Je to jasný důkaz, že i investice do majetku mohou mít velmi konkrétní lidský rozměr.
2: Nové bydlení ve Zdicích je jedním z několika dalších, kde kraj v rámci transformace domova Koniklec Suchomasty vytvoří zázemí pro všech 42 klientů. Celý projekt podpoří také finance z evropských fondů. Pro budoucí obyvatele to znamená životní změnu. Možnost žít život, který se co nejvíce podobá tomu našemu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
6: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
7: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
6: A co by nám mohlo ulehčit?
7: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
6: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás

0: Ček, Petr Kotval, ta písnička V pohodě, snad jste taky v pohodě v tento čas, krátce po půl šesté vám přejeme krásný poslech Blaníku. Písnička je z 80. let, kdy Standa Hložek a Petr Kotwald zažívali nejkrásnější roky své slávy, konkrétně z roku 1984. Tato písnička, no pokud rádi typujete rok, tak směle do toho. Mimochodem, dokážete si třeba vzpomenout, kdy se na televizních obrazovkách poprvé objevil legendární seriál, kde také zářil Marek Eben.
1: A co třetí?
2: A pořád stejně.
1: Podívej se, jaký to sluší, no podívej se, to fižátko, no to fižátko, no padnej takou litý.
3: A já žádný kostým nechci.
4: Měla by stačit se poděkovat. Holky ti to budou závidět.
3: Stejně no. V tom budu jak kombá.
4: Prosím tě, viděla jsi někdy letušku? Každá letuška má kostým. Chceš být letuška? No tak.
0: Byl to úžasný seriál a mladý Marek Eben. Co to bylo za rok? Dokážete si tipnout? Pokud ano, tak si nenechte ujít zítřejší tajemný rok. Hned po 9. hodině s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou. Zase se vypravíme do jednoho roku, budeme dávat spoustu dalších nápověd a jenom písničky z toho konkrétního roku. No a na Blaníku za chvíli Lucka Bílá, která mimochodem s námi bude taky na Konopišti.
5: Konopiště hlásí vyprodáno.
6: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
5: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
6: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
5: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
6: Každý všední den
5: u nás na Blaníku.
7: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
8: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zítřejší ráno Lucka Bílá a Pepa Vojtek na Blaníku. Teď máme dnešní podvečer a co se týká 18. hodiny, těšte se po zprávách na Hanu Zagorovou a řeku zázraku.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Taky Helena Vondráčková svou partu přátel ještě naštěstí mám. Skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí. Ano, i tak to za to stojí poslouchat Blaník, protože dál bude hrát hezky česky, krásné pondělí přejeme.
2: Radio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
11: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
13: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle ale s přeháňkami. Deštníky proto raději vezměte sebou. Nad 700 metrů se můžou objevit i sněhové vločky. Během dne bude oblačnost spíše proměnlivá a přeháňky už jen místy. Teploměr ukáže 9 až 12 stupňů, foukat bude čerstvý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
13: Na Praze Západ ve Vesci ve Slepé ulici je zavřená silnice kvůli pracím na inženýrských sítích. Pozor dejte i na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. Vytvořila se tu asi kilometrová kolona, tak se obrňte trpělivostí. A pozor i na dálnicích. Na D1 mezi 8. a 13. kilometrem směr Brno probíhají práce na údržbě vozovky a na D11 na 58,5 kilometru směrem z Jaroměře na Prahu stojí porouchaná dodávka, taky tam hlavně nepřehledně. Hledněte. Tolik doprava, teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Juchelka chce změny v úpravě penzí. Karlovy Vary nabízejí takzvané odpadové taxi. Fotbalisty čeká před šampionátem přípravný zápas.
15: Radio Blaník.
16: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce letos očekává 20-miliardový přebytek důchodového systému. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,5 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny ale můžou systém vrátit do hlubokých ztrát. V dubnu zemřelo na české železnici 16 lidí. Meziročně je to o jednoho méně. Stejně jako loni eviduje Drážní inspekce 13 obětí při srážce vlaku s člověkem. Od začátku roku zemřelo na železnici 52 lidí, loni to bylo za první 4 měsíce 77 osob. Obyvatelé Karlových Varů můžou i letos využít takzvané odpadové taxi. Domácnostem pomáhají s odvozem objemného odpadu přímo od domu. Čeho je možné se takto zbavit, poradí mluvčí města Jan Kopál.
17: Odpadové taxi vám pomůže zbavit se například nepotřebného nábytku, koberců, lina, elektrospotřebičů, papíru, plastových výrobků nebo skla. Naopak neodváží směsný komunální odpad, stavební odpad, sanitární předměty, podnikatelský odpad, pneumatiky ani bioodpad.
16: Služba je určená pro odvoz jednotlivých kusů, ne pro vyklízení bytů. Fotbalovou reprezentaci čeká ještě před odletem na mistrovství světa jeden přípravný zápas. 31. května se střetnou v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Krásné pondělí přeji.
3: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli naše Samira a dnešní téma, proč se svíčkové říká svíčková. Co to má společného se svíčkami? Tak poslouchejte za pár minut, teď ale Hana Zagorová a krásná písnička Řeka zázraků, pak Helena Vondráčková, hrajeme si hezky česky.
5: Rádio.

0: Právě teď dozněla Helena Vondráčková písnička Svou partu přátel ještě naštěstí mám. My máme naši Samiru, která říká, proč se říká, co se říká.
1: Proč se říká, co se říká.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Vždy po 10. dopolední, anebo teď po 18. hodině se vracíme k tomu, co nám Samira ráda vysvětluje. Třeba to, proč se svíčkové říká zrovna svíčková.
3: Královnou českých omáček je bezesporu svíčková. A přestože byste pod anglickým názvem Candle Sauce našli pro turisty spoustu typů, kam v Česku na tu nejlepší, se svíčkou to pochopitelně nic společného nemá. O svíčkové já bych mohla mluvit hodiny. Skoro se až divím, že nevznikla ještě nějaká oslavná sonáta nebo minimálně báseň o její dokonalosti. Ale tak třeba nás tohle zadosti učinění ještě čeká. Teď ale k tomu názvu. První zmínky o ní se objevují už ve středověku. Totiž bylo zvykem, že mistři řezníci měli povinnost jednou za rok uvařit pro své tovaryše večeři. A to vždy v období po dnešních letních prázdninách. Dělala se tak často hovězí pečeně a protože se přitom svítilo svíčkama, leckoho by možná napadlo, že název pochází odtud. Nicméně souviset to může i s řeznickým slangem. Na svíčkovou se totiž používá váleček masa pod hřbetem, kterému se skutečně přezdívá svíčka nebo svíce. A dejte mi vědět, jestli se někdo chystáte tenhle národní pokrm vařit. Přijdu.
0: To já taky.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Klidně se Samirou dorazíme, teď ale při pondělku přejeme hezký poslech. Za minutu bude 7:15 a tady je skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí.

0: 2. A je to. Nightworka, čekám na signál. Doufám, že nikde na náš signál nečekáte, i když se na mnoha místech už objevují dokonce i kroupy. Některé se prohnaly Plzeňskem, aktuálně také na Hodonínsku jsou kroupy, lidé hlásí kroupy taky z Vysočiny, ostatně tam teď nejvíc řádí bouřky. Na Vysočině směrem jakoby na Žďár nad Sázavou a směrem dál potom dejte pozor, protože ty bouřky jsou velmi silné a taky na Hodonínsku se objevují bouřky. Tak pozor, aktuální varování platí i pro Broumovsko, silné bouřky, někde krupobytí se mohou objevit právě v tom pásu, jakoby od Vysočiny přes Pardubický kraj na Olomouc a hezky na sever, tak opatrně a dál se to bude přesouvat všechno na východ. Tak opatrně, opatrně, protože to varování meteorologů je platné od této chvíle, začalo platit v 17 hodin, už máme 18.23 a je to pravda, naplňuje se, všude na sociálních sítích jsou různé fotky, tak se podívejte třeba i na naše Blanické stránky, když už budete třeba na Facebooku, kde najdete různé informace třeba o tom, jak se můžete dopravit na naše Blanické konopiště, anebo jak si s Petrem zahrát zítra ráno a jak si nechat proplatit váš účet.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympic.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
0: Tak zítra po sedmé, no a dnes do sedmé, třeba skupina Olympic. Písnička Dávno, taky Václav Neckář, Petra Janů. Dál budeme hrát hezky česky.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.cz.
11: Maxi Dotace.

0: Tak, tohle fatré.
1: Jo, přesně tohle fatré. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
0: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
2: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Slovenská skupina No Name, písnička Nie alebo Áno. Otázka zní, zda je to hvězda konopiště? Ano. Igor Timko je hvězda konopiště a těší se na vás. Nicméně dnes jsme hledali úplně jinou hvězdu konopiště. Jakmile zazněl dnes Dalibor Janda, tak ten, kdo se dovolal, stejně jako naše posluchačka, která nám zavolala z Liberecka, tak ta měla velkou radost, protože vyhrála vstupenky na Blanické konopiště. Bylo to třeba krátce po 16. hodině.
1: Tady Lenka, mám pocit, že jsem slyšela jednoho z interpretů na koncert.
0: Na koncert na konopišti? Myslíte? Ano? No je to tak!
2: Ty konopiště na Rádiu Blank.
0: Dnes jsme odstartovali velkou hru, schovali jsme několik vstupenek na konopiště, abychom vám je teď mohli rozdávat, abyste 30. května to všechno mohli prožít s námi, protože vstupenky už nejsou, už jsou vyprodané, ale můžete je vyhrávat. Vždy po 8. hodině odhalíme díky krátké hudební nápovědě, koho vlastně hledáme v dnešním vysílání. Ráno po 8. Petr Slíva odhalil tuto nápovědu. A já si myslím, že mnozí poznali přesně písničky Dalibora Jandy v této hudební ukázce a správně jste nám volali na 800 109 109. Důležité je být první na telefonu hned po konci písničky. No, což se podařilo třeba této naší posluchačce a tak s námi bude na konopišti 30. května. Zítra po 8. odhalíme další nápovědu.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
3: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Nezapomenutelná atmosféra konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku Petra Janů, s láskou má svět naději a tak je Václav Neckář, dál budeme hrát hezky česky a už se na vás těší můj kolega Martin Ledinský, přichystal dnešní písničky na přání, tak si užijte i dnešní večer s Blaníkem a přeji krásné pondělí.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude herec, sympaťák a vespař. On totiž přijde David Matásek, tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
16: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: byl Václav Neckář. Dobrý večer, Blaníci. Za 4 minuty je tady 19. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Martu Atenu Eleftheriadu.
1: Od zítřka máme dovolenou, vyvolenou šňůru volných dní.
0: Vybrali jste taky skupinu Lunetic. Nebo skupinu Arakain společně s Dimitry. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: V noci bude pršet, ojediněle i bouřit a nejnižší teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty se dostanou na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme 3 stupně.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Tak, je to totálka.
8: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Izomat stavebniny.
13: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
14: Best Beleza.
13: Nádherná zahradní dlažba.
14: Best Bellissima.
13: Dvě úžasné zahradní dlažby.
14: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
16: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
15: Počkej. Castle.
16: Castle Video. Sakra. Castle Video.
17: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
16: Zamkni video.
17: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
18: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty je 7, my vám přejeme ze studia krásný večer, no a začínají písničky na přání, to znamená, že teď budeme celé 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat nebo popřát a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem, alespoň 3 pracovní dny předem, vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Svatava, tak všechno nejlepší. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání s písničkou Pretty Woman a teď na rozjezd skupina Jelen s Janou Kiršner. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Jelen s Janou Kiršner a teď už je před námi první vaše přání. Roy Orbison, Pretty Woman, a tuhle písničku vybrala Hana z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, zahrajte písničku pro paní oslavenkyni Blanku Matemišovou z Kelce, která oslavila 2. května své krásné kulaté 50. narozeniny. Tak ještě jednou, Blani, přejeme vám vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Máte skvělou rodinu, to vám přejí skoro rodina Hanka s manželem, malinká Sofinka a babička s dědou. Zdravíme také do Plzně, odkud své přání poslal René. Janičko, kočičko, přeji ti krásné 37. narozeniny, moc pevného zdravíčka, štěstíčka a lásky. To ti přeje tvůj kluk Renouš. Renouš, ty moje zlatíčko. Tak, hrajeme, hezký večer přejeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: dokola.
1: Na Blaníku vám zpíval Tomáš Klus a teď už Lionel Richie a Diana Ross. Napsal Jirka z Plzně. Zdravím, prosím o zahrání písničky pro moji radost. Dík za zahrání, váš Jirka. Z Blatné přišlo toto přání. Miluji tě, Milouši, a vždy budu tvá Vesy. A ještě tu máme přání z Přezletic od Petry. Milý Honzíku, si člověk, kterého srdce pozná hned mezi tisíci jiných právě ten jediný svět. Já jen tiše děkuji za každý společný okamžik. Ne pro velká slova tě miluji, ale pro drobnosti, které v sobě ukrýváš. Za něhu, smích i obyčejné chvíle, které s tebou mají cenu celé věčnosti. Přání posílá tvůj miláček. Ty víš, kdo, lásko moje.
2: Rádio Blaník.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los Del Rio na Blaníku a teď už Marta a Athena Elefteriadu. Od zítřka máme dovolenou. Tuhletu písničku vybral pan Plas z Mirošova. Milé rádio Blaník, rád bych nechal zahrát veškerému personálu a pacientům, psychiatrům, psycholožce, uklízečkám a pro paní Pavlínu na oddělení 32A psychiatrické léčebny Dobřany. Písničku posílá Ota Plas, váš bývalý pacient.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Roxette. Za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Arakain a Dimitri a za chvíli Máma od skupiny Lunetic. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Chybí vám pozimně energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
10: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy pro Emzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
9: Více informací o ProEmsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop, optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
5: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
4: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
5: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
6: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Hračky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Máma od skupiny Lunatic, to je další písnička, kterou jste vybrali, napsala si o ní mimo jiné paní Marie z Vlkanče. Milí Blaníčku, prosím zahrát paní Marušce Hanzlové z Letohradu k jejím dnešním narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody do dalších let. Aby se ti splnila všechna tajná přání, to ti přejí Majka a Slávek a Čertík z Vlkanče. Teď troška slovenštiny, taková malá lekce pro mě. Píše Dominika z Krompach, nebo z Krompachů. Chcela by som dať zahrát našej milovanej babke, mamke, svorke Jaroslave Šimákovej, na kterou myslíme a čakáme, kedy přijde k nám, že ju objímeme a poboskáme. Babka, lubíme ťa a velké pusinky posíláme. Anabelka, Dominik, Teuška, Kamil a Dominika, nebuď smutná a nepláč, si naša. No, tak snad jsem tu slovenštinu jakž takž dal.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už jsou před námi Arakain s Dimitry, Žít svůj sen, napsala paní Hana z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát písničku pro Nikolku Naďovou z Bystřice, která právě dneska slaví své krásné kulaté dvacetiny. Drahá holčičko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se ti splní vše, po čem toužíš. Máme tě rádi a těšíme se na oslavu. To ti přejí mamka, Sergej, sestřička Sofinka, která posílá pusinku, a babička s dědou.

0: Na rádiu Blaník a Rakajn společně s Dimitry je 7:45. Na přání budeme hrát i za chvilku, a to skupinu Argema. A do 8. hodiny taky ještě Valdemar Matuška. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Řád je zákon od skupiny Argema. Další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybrala Iveta z Pivína. Ahoj nejmilejší Blaníčku, zahraj prosím písničku od Argemy pro mou sestru Svatku k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší přeje sestra Iveta z Pivína. A my z rádia se přidáváme a z Blaníků přejeme Svatce všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Tady je skupina Argema.

Na Blaníku skupina Argema a teď už Valdemar Matuška, napsala Simona z Libišan. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého tatínka, pana Pavla Dostála, k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. To ti přeje z celého srdce dcera Simona, vnučky Nikča a Natálka, zeť Pavel, manželka Iva a syn Lukáš.

0: Bar Matuška na rádiu Blaník, za 3,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy narozeninová od Olgy Lounové. Taky inženýrská od Plavců. A koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta. Je jaká je. Takhle krásně vám budeme hrát v té následující hodině na Blaníku. Jak jinak než hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Rychlý obrat počasí to byl dnes na jižní Moravě, kde poměrně teplý den s teplotou nad 20 stupňů vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla v podvečer Hodonínsko, svůj příděl, ale už dostala i Vysočina a další místa. A jak to bude vypadat dál? Noc bude zatažená a na většině území bude pršet. Ojediněle čekejte stále bouřky. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy dokonce sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia, na horách naměříme zhruba 3 stupně.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina a písničky na přání pokračují. Za chvíli další vzkaz s písničkou pro mámu od skupiny Holky. A teď už pro vás máme Déšť od Marie Rotrové. Tak hezký poslech.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Dává Marie Rotrová a teď už na vaše přání holky a pro mámu. A tohle přání k této písničce přišlo z Vojkova. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Květuši Černou k jejím 77. narozeninám. Naše milá maminko, babičko, prababičko, posíláme ti štěstíčko, k tomu hodně moc zdravíčka, hlavně ať tě nic nebolí. To ti přejí tvé dcerušky, Květa, Mirka, Lenka, vnoučata a pravnoučata a všichni, co tě mají rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Píše Monika z Plzně, Milá Štěpánko, Čekelská, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci ti tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Vše nejlepší přeje Monika a holky z Brudru. Máme tu přání taky od Marie z Plzně. Milá Štěpánečko, dnes je váš den a já vám tímto chci popřát hlavně zdraví a štěstí. Nech v životě poznáte jen to dobré, nech se vám plní všechny sny, nech váš úsměv je vidět vždy na tváři, i když to někdy nejde. Přeje ze srdce Maruška a pátá linka Bruder. A ze Zruče nad Sázavou, nebo vlastně ze Zruče jenom, Zruč, tady máme od Slávky přání koukám. A Slávka píše pre Katarínu od manžela Luboše a celé tvé rodiny a přátel ze Zruče, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Všechno nej k tvojim narozeninám. Tak všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaníka přejeme hezký večer.
1: Blaník Rádio.

Narozeninová od Olgy Lounové, Na blaníku a teď už Černá růže, No Guitars, napsala Milena z Pardubic. Ahoj blaníčku, zahraj prosím pro mého kamaráda Luboše Na noční směnu. Děkuji míla, tak ať to Na noční pěkně odsejpá. A tady je písnička.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Malá dáma od kabátů napsala Eva ze Žadce. Písnička je pro Věru k 60. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví přejí Hinkovi.

Na Blaníku skupina Kabát a teď už inženýrská od plavců, napsal Tomáš ze Žacléře. Milý Milané, tak ti přejeme všechno nejlepší k 60. narozeninám. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a lásky, to ti přejí kamarádi ze žacléřského metra. A já bych k tomu s dovolením přidal ještě jedno přání pro našeho skvělého kolegu Vlastu Suka, který má taky dnes narozeniny. Tak Vlasto, za všechny blanické kolegy přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Je známo, že inženýrskou máš taky rád, tak proto hrajeme plavce i pro tebe. Takže všechno nejlepší.

0: Plavci na Blaníku, za 7 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás. Do 9:00 ještě Helena Vondráčková.
1: Hudba začala hrát o půl do ní.
0: A na vaše přání taky Karel Gott a za chvilku zpěvačka Adele. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
15: Když potřebujete brýle, tak
16: Bob Optik.
15: Když kontaktní čočky, tak
16: Bob Optik.
15: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
16: Bob Optik.
15: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
16: Bob Optik.
15: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
17: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
18: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
19: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
20: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
21: Dan Landa,
20: Mirá,
21: Rybičky,
20: Migové.
21: Jdeme na Hrady.
20: 8 hradů,
21: 8 víkendů.
20: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
21: Dan Landa,
20: Harley,
21: Tomáš Klus,
20: Single X.
21: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
20: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
21: www.hrady.cz.
22: Ale a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
23: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
22: Počkej. Castle.
23: Castle video. Sakra. Castle video.
24: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
23: Zamkni video.
24: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
25: Rehabilitační pomůcky CZ.
24: ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitačnipomucky.cz.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Tak je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Písničky na přání.

Na Blaníku dohrává Michal Penk O bláznech a teď už Je jaká je od Karla Gotta. Napsal Václav ze Sendražic. Posíláme přání pro našeho tatínka k jeho narozeninám. Náš milovaný tatínku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Máme tě moc rádi. To vše ti přeje manželka Opica, Smradkové, Vašík a Fanoušek a pejsek Čičínek. Tak hrajeme Karla Gotta. Hezký večer s Blaníkem.

Sandra na Blaníku, teď už je před námi poslední vaše dnešní přání, a sice Světla ramp od Heleny Vondráčkové. Napsala Popelka z Jinec. Pro mou lásku s přáním krásného večera, už se těším na tvé obětí, Františku. Tvoje Popelka. Rád.

0: Na Blaníku Krištof, za 2 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, pak už tu budou další písničky. Těšte se na Petra Koláře. Taky na Lucii Vondráčkovou s Radimem Flendrem. Nebo tu bude Valčíček od Brontosaurů. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V noci bude pršet, ojediněle i bouřit a nejnižší teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech namíříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky. Přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty se dostanou na 7 až 12 stupňů na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia. Na horách naměříme 3 stupně.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L i Lenau.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
7: Je minuta po deváté, hezký večer. Úroky na spořících účtech se letos změnily jen nepatrně. Kolik procent nám banky nejčastěji dávají za náš vklad a jaké jsou případné podmínky, o tom na Blaníku víc za chvíli. A teď už Petr Kolář, tak hezký poslech.

No Name na Blaníku, pohodový večer. Češi si oblíbili spořící účty. Výhoda je mnohem lepší úrok než na běžném účtu a přitom peníze jsou stále k dispozici. A právě u spořících účtů se úroky letos změnily jen nepatrně. Zhodnocení začínající 4% ročně nabízí jen pár bank, ale vždycky tam je nějaká podmínka, například aktivita klienta, jakože ze svého běžného účtu, který u té samé banky máte, uděláte měsíčně třeba 10 plateb a pak je tam taky nějaký maximální limit té sumy, kterou máte na spořícím účtu, bývá to většinou do 500 000. U většiny ostatních bank se musíme spokojit se sazbami začínající na 3 a často i na 2%. Obecně vzato, čím méně podmínek od banky máme, tím nižší úrok na spořícím účtu. Tak takhle je to s tím spořením. Za chvíli na Blaníku Queeni, ABBA, a tady už je Iveta Bartošová.

0: Na Blaníku skupina Queen, blíží se 9:30. Dobrou zprávu máme pro milovníky medu. Po rekordních úhynech v předchozí zimě česká včelstva přečkala letošní chladné měsíce výrazně lépe. Úhyny klesly na 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Přestože je ale ten letošní celorepublikový průměr celkem příznivý, v některých regionech je situace pro chovatele včel o dost horší. Vysoké lokální úhyny zaznamenali včelaři v okrese Jeseník, kde přišli o 43% včelstev. Tak doufejme, že se i tady ta situace zlepší. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem, Elton John nebo taky Slza.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
1: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
2: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Když potřebujete brýle, tak
10: Bob Optik.
9: Když kontaktní čočky, tak
10: Bob Optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
10: Bob Optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
10: Bob Optik.
9: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Víš, která firma je top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku? Fatre.
13: Myslíš to Fatre, co staví sousedům barák? Tohle Fatre.
12: Jo, přesně tohle Fatre. Celý jim to nakreslili, naprojektovali, zajistili i financování a celý rovnou staví.
13: No vidíš, staví celý barák. Tak už nebudeme hledat jinde a jdeme do Fatre.
14: Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
16: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší. Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
18: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodář

0: Na Blaníku skupina Slza, pěkný večer. V Česku přibyla nová přírodní rezervace. Konkrétně vznikla v chráněné krajinné oblasti Český les a jmenuje se Dlouhá skála. Co vlastně tato rezervace chrání, to už nám prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
1: Jedinečný skalní hřeben s porosty buku a smrku, které vytváří pestrou mozaiku stanovišť od osluněných skalních výchozů po stinné lesní partie. Tato rozmanitost stojí za výskytem řady vzácných druhů. Žijí tu například datlík tříprstý, jeřábek lesní.
0: Nebo taky naše největší kočkovitá šelma Rys ostrovit. Za chvíli na Blaníku Natalie Imbruglia, brontosauři nebo Roxette.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude zatažená a na většině území bude pršet, ojediněle čekejte i bouřky. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Na západě Čech naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra ráno v polohách nad 600 metrů místy sněhové přehánky, přes den pak bude obloha proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia, na horách naměříme 3 stupně. O počasí vše a hezký pondělní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
6: Maxi Dotace.
8: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Padá!
3: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam třeba i dětský kolečko?
11: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
14: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
13: A co by nám mohlo ulehčit?
14: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
13: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
15: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dospadá.

0: A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
3: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
7: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
6: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
11: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
12: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam třeba i dětský kolečko?
12: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
15: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
14: A co by nám mohlo ulehčit?
15: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
14: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
16: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
19: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
9: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak na

trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Hezky česky.
13: Rádio Blaník.
14: Hrajeme vám hezky česky.
12: Rádio

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, a to úterý 12. května, a svátek má první z ledových mužů, a sice Pankrác. Dnes je Mezinárodní den profesionálních řidičů a také Mezinárodní den zdraví rostlin. Z Blaníku vám přejeme pohodovou noc a dál vám hrajeme hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
0: Fotky z našich akcí.
7: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 12. května. Dnes má svátek Pankrác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne na zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy vernisáž zámek Brandýs v obrazech a grafikách. Představí dosud nevystavená díla se zobrazením brandýského zámku. Strážníci v Ústí nad Labem budou poprvé pomocí nových dronů kontrolovat místa, kde pobývají bezdomovci. Přenos díky 5G síti uvidí v dohledovém středisku v centru města. Soutěž robotů Jedobot 2026 startuje v 9 hodin dopoledne v Jedovnici na Blanensku. Ve Zlíně začne divadelní festival Setkání stretnutě, který představuje novinky české a slovenské divadelní scény. Národní zemědělské muzeum v Praze 7 hostí Mezinárodní den zdraví rostlin. Představí veřejnosti význam ochrany rostlin pro zemědělství, lesy, městskou zeleň i bezpečnost potravin. A v 10 hodin dopoledne začíná na Vyšehradském hřbitově každoroční pietní akt při zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně máme zataženo a na většině území se vyskytuje déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jen ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude proměnlivá, přechodně se objeví velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě může být až 14 a na horách bude kolem 3. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Fotky z našich akcí.
9: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To